0: Klaus na Fresh Radio. Buď fresh.
1: Fresh.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Posloucháš Fresh Radio. Fresh Night.
1: Otec ten je pingl, matka byla pingl, bratr o prázdninách pingl, já jsem nejlepší pingl, sestře budeš šest a

0: Přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz
2: 7.30. Vy spěcháte do práce. Děti spěchají do školy a ostravské ulice jsou najednou víc než plné.
3: Tak nespěchejte i za volantem. U škol, zastávek a přechodů může dítě vběhnout do vozovky, objevit se mezi auty nebo vám prostě nedat přednost.
2: Pár vteřin vás nezdrží. Zpomalte.
4: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
5: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou

0: Fresh Night. Posloucháš Fresh Radio.
1: Za zády hoří město, jarní zvoní deštěm, nevíš doma, nož kapse.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Po prázdninách jsou děti zase zpátky v ranních ulicích plných aut, stresu a zmatku.
1: A první dny. Všude je toho najednou nějak moc. Sluchátka, kamarádi, mobil, historky z prázdnin a pozornost občas úplně někde jinde než u provozu.
2: Řidiči, počítejte s jejich roztržitostí nejen u škol a přechodů a raději zpomalte.
3: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
4: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2 000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
5: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
6: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavni.

0: Fresh Night. Posloucháš Fresh Radio.
1: Kolik čardáš? Za kolik čardáš? Kolik

0: MBčko.
1: Hej, ty, kdo tohle?
2: To jsou nějaký gáče.
1: Jdi se podívat.
2: Ukáž.
3: Počkej, on má zlatý zub, on je náš.
4: Ovamaro.
3: Ovamaro.
4: On je náš.
3: Však on je náš, more.
4: Ten je náš.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publiku. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.
1: A

0: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
1: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
2: Ty vogo, T-Rex!
3: Kde?
4: Tamhle!
3: Ten má ale klapy!
2: Je, tam je dinosauří mláďácko!
3: Mimino stegosaura!
4: On chodí!
3: On je živý!
2: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
4: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
3: A dívejte, tam je ten velký!
4: Ten má krk až do nebe!
1: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
5: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
6: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Vřesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. Beskýdek.cz.
1: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2 000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
2: Po prázdninách jsou děti zase zpátky v ranních ulicích plných aut, stresu a zmatku.
3: A první dny. Všude je toho najednou nějak moc. Sluchátka, kamarádi, mobil, historky z prázdnin a pozornost občas úplně někde jinde než u provozu.
4: Řidiči, počítejte s jejich roztržitostí nejen u škol a přechodů a raději zpomalte.
5: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
6: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Taky za těch chyběl o víkendu.
1: No, tak co jako, ty máš takovou výstostivou náladu
0: tak
1: dneska?
0: Tak Clean Bandit a Julia Michaels, Michaels, Michaels zpívá, no, že kdo? Jsem jim chyběl.
1: Aha, všechny tři.
0: Tak já jsem se chtěl právě jakoby jenom zeptat, jestli jsem ti chyběl taky, nebo jestli se ti postesklo minimálně.
1: Bylo mi smutno, ale je smutné, že už je zase pondělí, jako...
0: Jo. No, rozumím, mám to úplně to stejně, velice, mám to úplně rychle. Stejně, no je to tak, no. Tak nový týden začíná, konečně plný týden, od pondělí až do pátku, kdy naše děti, ratolesti, žáci, studenti jdou do školy, jo. Je to v plném provozu, řekl bych, aha. Tak pojďme na plný provoz taky ranního Bon Appetitu. 6:02, máme pro vás připravené také informace o tom, co se děje a co se dít bude.
2: Počasí.
0: A začneme počasím. Dneska bude spíše oblačno, bez dešťových srážek, ty maximální teploty 24 až 25 stupňů Celsia. S tím počítejte, tak bude teploty v noci, ale opět klesnou k docela k mrazivým stupňům, jako dnes ráno, tedy počítejte v maximech kolem 9. No a na horách, pokud se tedy chystáte na hory, tak raději s deštníkem, to taky doporučujeme, třeba v Beskydech dneska v maximech jenom do 22 stupňů.
2: Fresh zprávy.
1: No a my se v těchto prvních ranních zprávách podíváme i za hranici Ostravy. Velmi vážná nehoda zaměstnala v neděli záchranáře ze dvou krajů. Stala se na rozhraní Moravskoslezského a Zlínského kraje. Šlo o 3 těžce zraněné. Motorka se dostala mimo silnici, jedno auto bylo na střeše v příkopu, další nabourané na silnici. Jak přesně se nehoda stala, zatím není jasné. Okolnostmi se zabývají policisté ze Zlínského kraje. V místě je zákaz předjíždění. Charita Frýdek Místek mimo jiné poskytuje doučování žáků ze sociálně slabých rodin. To se děje přímo buď v daných domácnostech, anebo v centru Charity na ulici Míru. Doučování dětí ze sociálně slabých rodin už má ve Frýdku Místku mnohaletou tradici a děje se na území celého města. V Karviné se bude opravovat Havířská ulice, budou dopravní omezení. Hlavní stavební práce budou probíhat v termínu od 14. září a měly by být ukončeny 18. září. Práce budou spočívat v frézování stávajících krytů asfaltové vozovky. No a taky sport. Nepříjemnou porážkou 0-4 skončilo utkání Baníku na půdě Mladé Boleslavy. Navzdory vysokému množství golových šancí, které si Baník zejména v první půli vypracoval, z toho místo bodového zisku je nakonec vysoká prohra.
2: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava.
0: Hlášená policejní hlídka, policejní radar je na dálnici mezi Bohumínem a Ostravou, na dálnici D1, tak si počítejte, že teď takhle brzo z rána by vás to mohlo překvapit a možná stát i nějaké body a peníze.
1: To je prosím tě ten trojkový sup, o kterém tady mluví někteří.
0: Je to tak, ano. Je to ono, ano, okay. To je on. Takže buďte tak připraveni, jo, ono to je vlastně jedno, co vás zastaví,
1: no,
0: ale
1: asi jo,
0: ono je ve finále napitel to, že vás zastaví, jo, tak opatrně, další informace klidně posílejte, telefon nebo WhatsApp 77337 136.
2: Doprava.
3: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu, protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik, od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
4: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30letou zkušeností nabízíme až 15letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
5: Být či nebýt, toť otázka. Ne. Jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Kvíz? Naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
7: Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Chocoboss. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocoboss. Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér.
6: Vyhrávej skvělé ceny! Posloucháš Fresh Radio!

0: Ostravě kolem Fabru je 9 stupňů aktuálně. To znamená, že když jsem přecházela o hoďku asi dříve, tak určitě bylo méně. A přijela jsem ti normálně s chlapem, který měl pořád tričko a kraťasy. Jo, jako neuvěřitelné. Tričko, kraťasy a sandále. Ale ty si Honzi přijel autem. Jo, ty to jako úplně nemůžeš srovnávat, protože to byl borec, který nastupoval, dejme tomu, kolem 4 hodiny někde.
1: Jo, tak na tramvajovém ostrůvku. Já jsem to pochopil, že tě dovezl jako Ráďa a že měl tričko, kraťasy a sandály.
0: Ne, normálně borec, co takhle jezdí, protože my v té tramvaji se potkáváme pravidelně. Tak normálně jezdí celé léto?
1: A kde nastupuje?
0: A nastupuje někde mezi Ostrava, Vítkovice a Předmírovým prostě. Ještě,
1: a jezdí do centra.
0: A jezdí do centra. Já si říkám, tak kdy přijde ten zlom, protože mě teda dneska už zima fakt byla.
1: Ano.
0: Jo, já už jsem měla podlíkačky, měla jsem jim bundu a on pořád si jede svoje.
1: Takhle, já jako jsem dneska pocítil zimu, koukej, mám mikinu, jo, a to už je jako, to už je u mě co říct, ale kraťasy, Moni, ty jdou z mého šatníku nejdřív jako v půlce října.
0: No ale já to chápu, ty si nepohybuješ se jako venku, chápeš, ty nejsi ve 4 hodiny ráno venku. A fakt jako zima,
1: tak
0: rozumíš
1: jako by
0: tomu,
1: ne, sednu do auta a jedu, to je pravda.
0: Ale jako čekat třeba, nevím, 5-10 minut, než ti ta, nebo dobře, 5, než ti ta tramvaj přijede.
1: No to je fakt. To už jako mrzneš.
0: A ještě dojít z toho domu na tu tramvaj, jako je, mně bylo zima, takže klobouk tak dolů, to je nějaký metalista. Nevím, je to nějaký podle toho, jaký má styl a preferuje černou barvu a roztrané hadry, tak to bude nějaký metalista.
1: A nenosí náhodou i sem tam takové maskáčové tílko?
0: To nevím, má ale má i ne, nemá fous.
1: Aha, tak to je jiný, protože jako já vím, že v Ostravě žije ještě jeden borec, jako doslova, a ten to neřeší ani jako třeba v lednu, když je venku -5, tak on normálně, a to ti přísahám, on má normálně takové jako 3/4 kraťasy,
0: jo.
1: Tílko, reálně jenom tílko, maskáčové, kšiltovku a taky nějaké sandály a chodí.
0: Ale
1: v zimě, promiň, ještě já jsem ho viděl, v únoru to mohlo být naposledy, co jsem ho viděl, a on normálně, mu musí být zima, on byl celý červený, víš, takový jako omrzlý, a já říkám to není normální, no a je pravda, že já ho vydávám jenom v zimě, tak podle mě on v létě tady ani není, on třeba jezdí na Island na léto, nebo
0: tady ten neměl žádné 3/4, ten měl jenom regulární kraťásky pod zadek, takové ty, co kdysi nosil Paul Habera, akorát černé a roztrhané,
1: tak je zvláštní ten člověk tím pádem. O tom žádná. Jak nosí kraťásky od Habery, jako, tak promiň, jako, tady nemám co dodat. Prosím vás, jenom já bych chtěl říct, jako z vlastní zkušenosti moc to s tím oblečením nepodceňujte, protože tohle počasí vyloženě vybízí k tomu, abyste byli nemocní, jako když to podceníte, že jo?
0: No jako vybízí, ale nemusíte, že?
1: Tak ale můžete, je to dost pravděpodobné, pozor na to. Prosím vás, zahřejte se třeba i fluoridou právě teď.

0: v Ostravě 9 stupňů, Slezská standardně tam má jinak, jo, tam je...
1: Tam jsou čtyři jenom.
0: Tam je to vždycky
1: tam je
0: něco
1: míň,
0: horší.
1: Ne?
0: Já myslím, že mají míň. Jo, ale uvidíme,
1: jako
0: třeba
1: úkaz, to je úkaz, tam mají míň. Tak hele, prosím vás, my to potřebujeme vědět přesně. Ptáme se vás, frešáků, kolik stupňů je teď u vás. Pojďme otevřít veřejnou anketu a ptáme se opravdu, kolik je teď u vás stupňů. Tak prosím vás, WhatsApp 77337136, kdo chce, tak to může poslat i s hlasovou zprávou, abychom slyšeli opravdu, jak moc velká zima vám je.
2: Pošli hlasovku 77337136.
0: Jo, anebo to dejte i na apku, to je jedno, jak to k nám dostanete, my i aplikaci kontrolujeme.
1: Hele, třeba jo, kdybychom chtěli na Balkán, tak já teď koukám Podgorica, Černá Hora, dnešní denní maximum 35 stupňů Celsia, aktuálně 19 stupňů.
0: Ok, kolik je v Římě?
1: V Římě by si chtěla vědět. Jo. Řím, Itálie. Aktuálně 24.
0: Jo.
1: Dnešní denní maximum 35.
0: Nádhera, kolik je v New Yorku?
1: Jo, v New Yorku. Počkej, tak my jdeme přes oceán, dobře.
0: Vadí ti to? Mě to nevadí.
1: New York aktuálně, tam je noc, jo? Nebo jakoby je tam noc, je tam
0: to
1: půl noc.
0: To já si to převedu jako na naše noční teploty, jenom orientačně mě to zajímá.
1: Tak je tam 18 stupňů.
0: Tak to je dobrý, ne?
1: A dneska v pondělí bude 27 maximálně.
0: Jo, jo, fajn.
1: Mm-hmm. Co tě zajímá? Dubaj třeba, pojďme podívat se do Dubaje, jo?
0: Mm-hmm.
1: Spojené arabské emiráty, v Dubaji je teď 34, no dneska chladno. Dneska v maximech jenom 39.
0: To jako za mě to není chladno, jak když jsem byla v Dubaji.
1: No tak, tak já tady vidím 40, 41, 40, no, 40, 39.
0: Protože oni mají jenom roční období dvoje. Jo, oni mají jenom peklo.
1: Jo,
0: a nebo
1: menší
0: teplo.
1: Peklo.
0: A já jsem tam byla, když tam bylo teplo a to bylo nějak 28, maximálně 32 a no, jako tak... i to na mě bylo, to jsem tam byla na Silvestra a mě to teda úplně stačilo, ti musím říct.
1: Ok.
0: Úplně.
1: Hele, ale můžu tě ochladit, je to i horší, jo, je jo. To i horší. Helsinky třeba, aktuálně 7 stupňů Celsia, dneska v maximech jenom 12 a koukám třeba i na Moskvu, tak v Moskvě teď 9 a v maximech dneska jenom 15.
0: A ty si básnil o Islandu, tak Reykjavik,
1: no,
0: kolik
1: tak,
0: má?
1: No, tak vidíš, to je dobrý nápad. Reykjavík, Island. Člověče, tam je tepleji.
0: Kolik?
1: 9, teď 9.
0: A to jak u nás.
1: No právě.
0: Tam ani nemusíš jezdit. Člověče.
1: No ale pozor, v maximech, v dnešních maximech pouze 12, jo. Takže tak, takže jakoby buďme rádi ještě za to, co máme. Vypište, už to tady máme, už to tady skáče, tak jenom tak jako obrazně třeba v Orlové je teď 6, jo. Ale zbytek za chvilku, pokračujeme. Dobré ráno, Fresh Radio.
3: Začíná škola a možná právě teď míjte dítě se sluchátky na uších a mobilem v ruce.
4: Nečekejte, že vás uvidí a rozhlédne se na přechodu, když je hlavou pořád ještě někde na prázdninách.
5: Buďte připraveni zastavit, protože někdy stačí vteřina, aby všechno dopadlo úplně jinak.
6: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
7: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
8: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
9: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
10: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
11: Ty vogo, T-Rex!
12: Kde?
13: Tamhle!
12: Ten má ale klapy!
14: Je, tam je dinosauří mláďácko!
15: Mimino Stegosaura!
16: On chodí!
17: On je živý!
14: Hoši! Velké řeště s prulískami!
18: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
19: A dívejte, tam je ten velký!
13: Ten má krk až do nebe!
10: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury. Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
7: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Buď fresh! Fresh! Fresh Radio CZ!

0: Your husband is coming.
1: Tak zpívej ptáčku, kolega kde?
2: Komu říkáš ptáčku?
1: Skřivánkou.
2: Skřivánek. Dobré ráno, poruba aktuálně 7 stupňů, tady to je ale pozor, tady to je těžké, jo? My nevíme jako jaká poruba, těch porubě hodně, že jo?
1: Ale já si troufnu tvrdit, že myslel ostravou porubu.
2: Dobře, poruba tedy 7 stupňů Celsia, jo? Přichází fotka nějakého řidiče autobusu, takže předpokládám, že jsme v Ostravě. Uvnitř toho autobusu má krásných 21 stupňů, jo?
1: Ohohoho.
2: Ale venku mu to ukazuje poctivých 8. Ahoj, v Příboře 7,5 stupňů Celsia. Zdravíme, dobré ráno. A Petě Hanusek ještě jednou připomíná, že v Orlově je 6, jo, právě teď. Ale mám pocit, že tak minus už dokonce píše k tomu.
1: Pocitově jako chladno fakt je.
2: Je. Já jsem to dneska taky pocítil a to pozor, to dokonce, sice mám mikinu na sobě, ale mám normálně pantofle, cukle, jo, bez ponožek jsem přišel bos a narazil jsem si nos, koukej na to, no vidíš?
1: Jo, ty máš takové ty domácí ťapiny.
2: No.
1: To můj teďka používá, když chodí po balkónu.
2: No tak a co, jako? Tak já jsem ty. Taky na balkóně teď,
1: no,
2: jako,
1: jasně,
2: chápeš? Já si to chci udělat hlavně ráno pěkné, ale je pravda, že ta zima...
1: A prosím tě, jenom tak jako by the way, mám dotaz, jak se ti tady v těchhle botách řídí?
2: Výborně.
1: Jo?
2: Jako dobře.
1: Nepotřebuješ jako pevnou oporu.
2: Já jsem jako, ne, já nepotřebuju, já jsem zvyklý.
1: I boso.
2: Já jsem zvyklý i boso, takže v pohodě, no. Jo. Paradoxně, jako nejhůř se mi řídí asi v polobotkách. No.
1: Jo, nevím.
2: To je za mě nejhorší.
1: Prostě nemám zkušenost, že jo, takže.
2: No tak jasně.
1: Budu věřit.
2: Tomu já rozumím, no.
1: No a někdy jsi v žabkách si řídil takový ty
2: Moni, je tady jeden fakt, který možná ještě nevíš, no. Po tak dlouhé době, co se známe.
1: No.
2: Já nesnáším žabky.
1: Nenosíš, nikdy
2: já
1: jsi neměl.
2: Já nenávidím normálně mezi těma prstama, kdo to vymyslel, to je něco.
1: Jo, je takové bolestivé, já to taky nemám ráda.
2: Já to nenávidím, já to prostě nenávidím. Žabky, ne. V žabkách nejdu ani do smeti vyhodit, ani na ten balkon bych nešel v žabkách. Mě to nikdy... Já nevím, mě to někdy mezi tím prstíkem, víš to.
1: Ne, my jsme tohle pochopili, není důvod se rozčilovat.
2: Jo, pondělí, já jsem v pohodě.
1: Pondělí ti přinese i jiné nesnáze, vsaď se.
2: Já věřím, že ano, určitě.
1: Nějaké žabky.
2: Tak pokračujeme dále, dobré ráno, přejeme na Freši.
3: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: Děkujeme za to, že víme, jak je aktuálně teď ve vašich končinách. Počasí bychom měli tady oficiálně za sebou. Je tady jako velký šok, hlavně pro Monču Dudovou, protože ta je jako absolutně v šoku z toho, že je venku zima.
1: Ne, jako já jsem to čekala, samozřejmě jsem na to připravená, ale fakt mě zebo mě nohy normálně, opravdu.

0: poprvé pondělí v tomto školním roce, co děti šly do školy, tak klidně, pokud chcete i vašim nejmenším zahrát něco, tak klidně můžete 77337136.
1: Můžete být
0: hlasovku na WhatsApp, aha, na aplikaci, je to úplně jedno. Juboxy jsou tady.
1: Můžete být jako hezcí na ně, nebo jako jim třeba nechat zkázat, mě je moc líto, že už chodíš zase do školy a nepotkáváme se doma tak často třeba, jo?
0: To mě moc mrzí, že? Co bys tak jako Vojtovi teď zkázala, kdybys mohla?
1: Vojtovi? Mě fakt jako chybí,
0: synovi,
1: protože my jsme o prázdninách spolu moc nebyli, tak mm-hmm, já se jako těším, až bude zase doma. Tak to teď nekecám,
0: to je máma, to je máma teda. Jo, jinak Vojta to dává zatím, škola v pohodě, vstávání.
1: Jo, zatím to dává, vstává, tak je za náma jenom
0: čtyři dny, no. Takže by byla blbé, kdyby to nedávalo. Tak pojďme, Juboxy startujou právě teď.
2: Jubox, Fresh Radio, pošli hlasovku 77 337 136. Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní. Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.
3: Bon appetit.
2: Metropolitní fresh recept, jak nahodit baterky. Bon appetit. Monika Dudová a

0: Prosím tě, tu Ritu Oru nám tam Aleš nacpal schválně, ne? Po zážitku na havířovských slavnostech bez tak.
1: No, Aleš je jediný, který tam byl podle mě z našeho
0: týmu. Našeho týmu určitě. No, určitě no. Jo. A vzhledem k tomu, že už se potom neozval, on se ozval jenom, když se tam snažil dostat.
1: Tak to byla
0: dostat,
1: asi dobrá
0: tak
1: party.
0: Asi to byla dobrá
1: ale
0: party.
1: Hele, dostal se tam, Aleš, když chce, tak se dostane prostě. Pojďme, Juboxy. Jubox, Fresh Radio. Koho jsi vybrala?
0: No, Radek. A není to jenom proto, že má hezký zadek.
1: Aha.
0: já nevím, to je domněnka, já si to myslím. Radek se ozval a chce to zahrát pro svoji milovanou Lucinku.
1: Yeah.
0: Takže jsem chtěla být trošku romantická v pondělí po ránu.
1: Tak my jsme naopak jako týzovali, aby lidi dávali vědět, jako aby spíš zažehnali to nepěkné, jo? Mm-hmm. A to je návrat žáků, studentů do školních lavic, mm-hmm. jo? A Radek to pojal úplně jako po svém, ten prostě řekl ne. Já nebudu přát žákům ani studentům, já popřeju svoji Lucince.
0: Je tady několik náznaků, že Radek a Lucinka ještě nemají děti. Já bych si dokonce myslela, že Radek a Lucinka ještě ani jako nezapočali.
1: Jaký vztah, že?
0: Žádnou fyzickou aktivitu, ty, která
1: Radku.
0: By jako vedla následně k těm dětem.
1: Radku,
0: jo?
1: A ví vůbec Lucinka, že...
0: Že máš rád.
1: Že existuješ.
0: A kdyby ne, tak my ti pomůžeme. Víš, jo. Na koho se obrátit,
1: no,
0: jo?
1: Radek si jako pomohl sám, protože vybral... od Sixpence Non...
0: Jo, Richard, taky smík, ne, myslíš?
1: No právě, no, jako... No.
0: Ale v remixu nebo v normální podobě?
1: Prosím tě, v remixu, ty jsi...
0: Tak jinak,
1: ty
0: že jsi jsme
1: byla,
0: na freši.
1: Ty jsi byla na víkendu u Bruny, nebo co? Žádný remix.
0: Ne, takže originálka.
1: Je to originálek.
0: Nebo myslíme... Aha,
1: ne, je to vážně originál. Je to
0: jasně,
1: vážně...
0: Okay.
1: Kiss me.
0: Chápu.
1: Jo, je to originálek, tak
0: stále,
1: pozor.
0: Stále, podotýkám, že stále jim chceme pomoct dostat si k sobě. Nechceme jim zkazit jejich příležitost.
1: Dobře, tak hele, tohle je vyřešené, jaký smí hrajeme. Mimochodem, hlasová zpráva přišla taky od Jakuba, tak jenom
0: sice
1: tak
0: pozdě,
1: jako...
0: ale
1: no, tak jenom.
0: Jsme si jí.
2: Zdravím do Fresh Radia, tady je Kuba, řidič. Jsem v Ostravě Hrabové a máme tady pouhých 7 stupňů, takže docela chladno.
1: Tak, děkujeme Kubo pěkně, jo, Kuba jenom asi, možná než se do Hrabové signál dostane, tak to trvá, že jo, to je v pohodě, my už jsme u Juboxu, ale jinak Kubo, pěkně zdravíme do Hrabové, jo, a ti to jezdí řidiču.
0: A děti teplo časem.
1: A děti teplo, hlavně to teplo,
0: možná
1: přesně.
0: Možná láska by mohla zahřát.
1: Možná láska, no a uradka to funguje, uvidíme, co ta Lucka. Tak posíláme.
0: Se chytne.
1: Tak jdem. Radkovi právě teď a taky všem zamilovaným, no, takže tak ono to může být jako vlastně pro kohokoliv.
0: Jo, ale já bych se stejně jako soustředila na Lucku, tak Luci, co?
1: Lucko. A tak možná mu smrdí nohy, ale prosím tě, no a dost. Co? Jako.
0: Luci, s rezervou, jo? S rezervou.
1: No dívej. Tak když zahraješ své milé budoucí takovou písničku v rádiu, tak je zamilovaná minimálně na 20 let.
0: Určitě. A až budete mít svatbu, tak nám dejte vědět.
1: Já to přijedu pustit.
0: Přijedu se podívat, jo?

0: zpívání, viď? Zohara a taky Loud Luxury. Dobré ráno, 7:01. Jenom jako dobrá zpráva, Moni, otepluje se, už je 9 stupňů, jo?
1: Tak no jenom. A já mám o počasí dokonce i zprávu ve zprávách.
0: Výborně, tak to se těšíme, jo!
1: Překvapivě.
2: Počasí.
1: Počasí.
2: Počasí.
1: Počasí. Počasí.
0: Dobré jítro přejeme, 7:01 aktuálně v Ostravě a měříme nějakých 9-10 stupňů Celsia. Dneska ale spíše oblačno, takže nenechte se zmást tím sluníčkem, které vidíte teď. Ty maximální teploty 24 až 25 stupňů Celsia. Na horách dneska spíše i s deštěm, maxima do 22.
2: Fresh
3: zprávy.
2: Fresh zprávy.
3: Fresh zprávy.
1: Do ostravské zoologické zahrady láká nový pavilon obojživelníků. Hned za vstupní bránou ostravské zoologické zahrady vyrostla nepřehlednutelná žlutočerná budova připomínající zbarvením loka pavilon pro obojživelníky. Domov v něm postupně najde na 40 druhů žab, čolků a taky mloků. Léto ještě neřeklo definitivní s Bohem, slibují nám tropy, pak ale přijdou bouřky. Milovníky léta čeká tento týden příjemné překvápko, na jeden den se do Česka vrátí tropické teploty. Úterý budou podle předpovědi teploměry na mnoha místech ukazovat až 30 stupňů Celsia, letos to ale bude zřejmě naposledy. Ve středu dorazí studená fronta a taky déšť. Nepříjemnou porážkou 0-4 skončilo utkání Baníku na půdě Mladé Boleslavy. Navzdory vysokému množství gólových šancí, které si Baník zejména v té první půli vypracoval, z toho místo bodového zisku je nakonec vysoká prohra.
2: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava.
0: Dobré ráno na cesty, 7:03 si dávejte pozor, v Ostravě na Slovenské ulici v obou směrech na každé straně je 10 policistů. Jaký je důvod, ještě nevíme, tak pokud někdo ví, tak klidně napište. Každopádně buďte opatrní a pěkné ráno vám přeje taky posluchač, který píše, že na benzině byly vedra asi dost, když jsem platil naftu, jasně no, jako... O tom až potom, jo, ceny nafty, tak cena nafta a benzínu, Moni, to je jako...
1: Takže pořád stejné téma.
0: No to je velké téma, no.
1: To je dobře,
0: velké téma, tak to si klidně můžeme, nebo já bych to nechal Jirkovi Javorskému, to je jeho parketa,
1: on
0: o tom rád mluví.
2: Doprava.
3: Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
4: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
5: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
6: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
2: Kvíz naopak.
7: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
8: Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Radegastův Šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck.
7: Vyhrávej skvělé ceny. Nejlepší snídaňové menu v Metropoli. Bon Appetit.

0: Kolik vyděláno?
1: Jednak kolik vyděláno i to, třeba bychom mohli probrat. Pak se chci zeptat, kolik si toho stihlo chutnat.
0: Mm-hmm.
1: A to by nám asi stačilo pro představu, co?
0: Tak já měl pěkný víkend, jo. Já měl zajímavý víkend. V pátek jsem tak nějak jako odpočíval.
1: Ne, nás zajímá, ale ten gulášfest.
0: No, že? Sobota, já jsem po 2 letech byl opět moderovat gulášfest.
1: A proč až po 2 letech?
0: No, protože...
1: Minulý rok tě nechtěli, ne, protože ono, si to hodně snědl před minulý rok.
0: Ono se to jako nějak rozkřiklo, jo. Takže já totiž 2 roky zpátky moderoval gulášfest v Olbramicích. Jo?
1: Aha.
0: A ten byl dobrý, teď tam bylo několik těch gulášů, já si pamatuju zpětně, že tam byl dokonce i veganský guláš, jo, kdysi.
1: A takže to jako, mohly být dobré.
0: To byla přehlídka gulášů jak blázen. Ale letos jsem zavítal do Háje ve Slezsku, jo, a moderoval jsem gulášfest v Háji ve Slezsku.
1: Tam bydlí tvoje maminka, ne? Tak jste měla spolu.
0: Bydlí, to byla to taková jako příjemná náhoda. A maminka přišla navíc, jo, takže to bylo úplně jako se vším všudy. A bylo tam méně gulášů než v Olbramicích, teda jo, nebyla to taková slavnost, vystoupila kapela z každé Dury, jo. Takže jako...
1: Počkej, to hodnotíš, anebo to je název kapely?
0: Ne, to je název kapely.
1: Okay, z každé Dury.
0: z každé Dury. A jinak, gulášů bylo dohromady 7, byl tam nějaký jako hájecký, pivařský, daňkový, byl tam...
1: Daňkový,
0: no, jako z Daňka.
1: Jako Dančí, jo.
0: Ano.
1: Jo, Dančí, jo.
0: Já tomu říkám Daňkový, no.
1: Tak jo? Možná to servíroval nějaký Daňk. No to je jedno, no
0: tak
1: a
0: jo, dál. Je byl tam Daňkový, říkejme tomu Daňkový.
1: Jo,
0: aspoň jako
1: vzali
0: to.
1: Si odborníka, to jim chválím. Na to moderování, co dál?
0: Daňkový guláš, byl tam hájecký, maďarský, jako a ten maďarský, ten byl teda štiplavý, ten byl jako, no, jako cítím, že mi dělá maďarský guláš problém ještě dnes.
1: Aha.
0: Jen aby jako, abych to uvedl na pravou míru. Vyhrál nakonec ten hájecký pivařský.
1: I
0: jo.
1: Podle tebe?
0: I podle mě asi. Jo. Ten totiž dostal neuvěřitelných 17 hlasů. Jo, to je jako hodně, protože těch hlasů dohromady bylo třeba 25. Jo, takže aha. Jako vyhrál na plné čáře, musím říct, že jako dobrý byl. A obecně ta akce, víš, jako ty vesnické, venkovské akce, oni mají prostě něco do sebe.
1: Byla taková poklidná teda podle toho počtu, si
0: ty,
1: říkám, na pohodu.
0: Ne,
1: že...
0: tam bylo, jako byla tam jako...
1: Lidi dost, ale nechtělo si jim
0: hlasovat. Mohlo být. Ne, ono bylo jako vybraných jenom 25 lidí. Na hlasování,
1: jako
0: 20, 20 lidí z Davu, jo, jako jo, takhle jo. A 5 jako jo. S týmu. Takže jakoby... To byla porota a mně se prostě ten koncept těch vesnických, venkovských akcí jako líbí, protože to je správná vesnice.
1: Souhlasím, no.
0: To bylo něco. Pivo teklo proudem, z každé Dury, kluci, jo, průměrní. Oni byli 3, jo, a kluci,
1: Kabry?
0: Nevím, no ne, to byli, oni měli i svoje. Abych to jako uvedl na pravou míru, oni už to nebyli úplně kluci, jo, tam byl jako průměrný věk 79, takže oni byli výborní, víš, jak oni seděli a teď říká, Jardo, nasaď si brýle, já na to nevidím. Oni byli geniální, ale jo, tak zahráli, víš co, to stačí, jako, super to bylo.
1: Takovou ty jsi měl krásnou sobotu.
0: Jo, bylo to moc hezké. Tak já jenom teda jako zdravím do Háje ve Slezsku, protože přišlo i pár lidí, co říká, no my vás posloucháme každé ráno. Tady to sice ten signál není, ale dívejte, my máme aplikaci. Říkám, no, to je správně. Takže zdravíme do Háje ve Slezsku, gulášfest výborný, no a paní Gibson, tedy paní jako organizátorka se mě ptala, Honzo, a tak já doufám, že příští rok, že přijedete znova. Říkám, jasně, není problém, přijedu rád. Takže přijedu příští rok, jo? Kdybyste chtěli moderovat gulášfest nebo jakýkoliv jiný festival o jídle, nemám problém.
1: Mám na to
0: i speciální částku, speciální balíček.

0: Let's Believer, 7 hodin 21 minut. Moni, a co ty a tvůj víkend? Taky nějaké žraso?
1: Ne, žraso ne. Žraso jsem nějak zvlášť nestihla, o to se postaral ty za nás zuba na tom gulášfestu.
0: Jsem to vyřídil.
1: Děkuji ti za to, za tu oběť.
0: Pohodě, pohodě.
1: Jinak já jsem tak jako na půl měla, i jsem si stihla odpočinout, i jsem jako pracovala, takže tak nějak jako normál. Pěkný, ale byl to hezký víkend. V neděli jsem se byla podívat na Masarykáči, kde se teda běžel ten maraton a půlmaraton.
0: Ano.
1: Tyho startovalo kolem 3000 lidí, takže jo, takhle jo, plný Masarykáč já jsem jako v životě neviděla.
0: Tak to já jo.
1: Já jsem moderoval
0: na Masarykáči mistrovství světa v ledním hokeji.
1: Jasně,
0: 24, chápu. Když bylo finále, tak to tam bylo 15 000
1: lidí, neskutečný. Tolik tam nebylo těch lidí, ale
0: jasně?
1: I tak jako dostat se na Masarykáč a v mém případě i z Masarykáče, protože jsem ještě spěchala na jinou akci,
0: ano.
1: To byl challenge.
0: Obecně je pravda vidět o víkendu na Masarykáči tolik lidí, to je něco. A teď
1: ale
0: já bych chtěl říct jednu věc. Já tam byl taky.
1: Jo, schovaný někde v davu. No určitě si neběhal.
0: Já jsem neběhal, ale já jsem šel ráno si pro snídani do toho obchodního centra, co tam je, jo.
1: Na Masarykáči?
0: No do Billy. No, tak.
1: Takže jsi byl v Lasu normálně.
0: No v Lasu.
1: A to je otevřená ta Billy, myslím, že to je zavřené celé.
0: No byla, počkej,
1: jenom
0: máš
1: byla,
0: pravdu,
1: jo.
0: Byla... Ne, jako byla zavřená normálně v neděli, no. Jo, jakože nebývala otevřená, ale
1: no.
0: Už tak jako poslední půl rok je i v neděli otevřená.
1: Ok, tak ale asi jenom ona, protože
0: jenom
1: já
0: ona,
1: jsem se snažila
0: jenom
1: dostat
0: ona.
1: Do...
0: Jo, jenom ona, jenom ona a fitko,
1: zavřeno.
0: Jenom
1: jo,
0: ona
1: jo.
0: A fitko,
1: jo.
0: Ale...
1: jenom jídlo a fitko, jo.
0: Tak, ale proč to říkám, jo, proč to říkám, takže já jsem šel jako skoro v polopyžamu na snídani a říkám, no tak dobře, cestou zpátky protáhnu se tím Masarykáčem. Nejhorší bylo na tom to, že já byl fakt jako v pyžamu, jo, já měl prostě jako teplákové kraťásky, dlouhé vygajdané tričko. Přiznám se, můžu, protože už sedím ve studiu v bezpečí. Já pod těma kraťáskama neměl ani žádné spodní prádlo, rozumíš? Takže to vyklalo se, jako houpalo
1: no
0: se
1: dobře.
0: To. A teď já jsem spocený, mastný celý s tou taškou, s tou igelitkou procházel tím Masarykáčem, říkám, jdu k naší té jedničce, pozdravím vás.
1: Spocený, mastný.
0: A tam nikdo nebyl.
1: Z čeho jsi byl spocený, mastný?
0: Já se někdy v noci potím, víš, jako
1: je
0: to,
1: takhle.
0: Je, to je tak
1: ty,
0: má,
1: a,
0: jako.
1: A takže ty si počkej, já jsem pochopila, že ty jsi zapomněl, proto si takhle vylezl, tak ty si věděl, jo, že tam jsou lidi a stejně si takhle vylezl.
0: Jo, tak já to neřeším. Já
1: aha.
0: Jsem tady v centru doma.
1: Jo,
0: takže jako prostě, jestli s tím má někdo...
1: No,
0: není mi to nic zač, jestli s tím má někdo problém.
1: Ne?
0: No, naštěstí.
1: No, naštěstí
0: ale jako, jestli s tím má někdo problém, je mi to jedno. Jo, já jsem tady doma. Jenom jsem chtěl říct, že bylo nějakých 11, třeba 30, jo?
1: Počkej,
0: a
1: Honzi,
0: nikdo tam nebyl.
1: Ty si nějak protiřečíš. Jako ne. V 11.30 jsi šel pro snídaně, jo?
0: Kdo určuje čas snídaně? No kdo?
1: Tak kolik jsi se teda zbudil?
0: Nevím, v 10. O půl 11.
1: No,
0: v 11.
1: Ale prosím tě, my jsme tam byli na 8, někteří i o půl, takže opravdu jako o půl 12.
0: To já jsem měl
1: si přišel s křížkem po funuse, jo, když se startovalo v 9. Jo.
0: Ale
1: a svou jádra problému, že?
0: Že vysíláte do jedné, nikdo tam nebyl.
1: Byli
0: tak
1: na stage, Roman i Michaela,
0: no,
1: víš?
0: No tak tam už bych raději nechodil.
1: No, zrovna asi, když jsi tam byl, tak byli někde neúplně v autě.
0: No.
1: Ale tak s tím se počítalo.
0: Tak nevadí, jenom jako, že příště já vás překvapovat nebudu. Já už ne.
1: Nebo se aspoň obleč.
0: No dobře.
1: Jo, jako na návštěvu, kdyby si přišel.
0: Jakože i čisté ponožky?
1: No, jo. V tom případě i čisté spodní prádlo.
0: Dobře.
1: Hlavně. Nebo jakékoliv.
2: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2 000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: my jsme Fresh Radio, posloucháte Bon Appetit.
1: No a docela se s něma roztrhl pytel teda při pondělku, no s policajtama.
0: Konkretizuj.
1: Dobré ráno, píše nám totiž do studia posluchač Kuba, který píše: bacha lidi na Místecké, jezdí tam civilní Škoda Octavie, policie České republiky a na Mátkově zastavuje.
0: No, a co je zajímá, víme hlavně?
1: No podle mě je zajímá, jestli si něco nepila třeba.
0: Takže taková ta klasika, taková obecná ta klasika, velká no. Kontrola, jo?
1: Dokonce můj tatínek dostal nedávno pokutu za to, že přejížděl z levého pruhu do pravého, jo? A když přejížděl mezi těmi pruhy, tak nedal blinker, jakože nedal znamení o změně směru jízdy, nebo respektive o tom, že se z toho levého chce stáhnout do pravého. Všimne si toho policisté taky v neoznačeném autě, jo? Zastavili ho a měl to za 200. Tak pozor, jo, i ty blinkery, je to důležité. Mimochodem mluvil o tom i Jirka Javorský, my jsme teď byli na Sicílii, ne společně, ale jakoby byli jsme oba na Sicílii ve stejný moment. A teda jako doprava a provoz na Sicílii, to je teda něco jako. Tam nějaký blinker to vůbec neřeší.
0: Tam to, že je podle toho, kdo má silnější trubku, ne?
1: Je to tak, no, tam jako značka stop je všude na Sicílii jenom pouze návrh. Jo? Jakože zkusíme, uvidíme.
0: A víš, co je zvláštní, já jsem byla svědkem nehody, která se stala v Osty kousek od Říma.
1: Ano.
0: Kdy do sebe napálili dvě Italky. A my jsme tehdy jeli právě v transferu, kdy jsme si domluvili svoz do Vatikánu.
1: Ano.
0: A já jsem si říkala, no tak to nestihneme prostě, protože teď, jestli se začnou hádat o tom, kdo, která z nich, říkám, tak my se nedostaneme nikam, že?
1: Ne, jak to dopadlo? No,
0: během 2 vteřin byla vyřešená celá dopravní komplikace. Holky vystoupily, mrkly na sebe, kývly hlavou, zamávaly se. Ale každá dál. Prosím, v Itálii, jo?
1: Tak to tam funguje,
0: jo,
1: ale.
0: Oni zvou jako kdykoliv, jenom ne, když mají.
1: Nějaké malé oděrky na autě, to oni vůbec neřeší. Tak prosím vás opatrně na Místecké, jo. Pokračujeme dále, třeba Galantis.
2: Bon Appetit. Monika Dudová a Honza Pernický. Bon Appetit.

0: Popular. 7:40. Pěkné, dobré ráno přejeme na Fresh Radio. Mohli bychom se, počkej, víš co, naladíme se trošku, jo? Já bych se naladil, protože je tady velmi příjemné. Ranní téma, ranního kvízu naopak. A pozor, příjemné je to, o co tento týden 100% budeme hrát.
1: Pojďme nejprve k tomu, že jsme vám minulý týden rozdali omlazovací kůru. My gratulujeme Janči, která se to vyhrála. Ovšem tento týden, noví partneři, respektive nové soutěže, vy je dobře znáte, ale vyhrát je můžete v tomhle týdnu, tak jak jsou. A my vás zveme do restaurace Ondráž ve Svěrnově. To máme my, jo, pro vás.
0: My jsme se vlastně minule, když jsme tady měli Ondráše naposledy, Moni, tak jsme se shodli na tom, že je to spíš jako hostinec. A ono

0: Tak pojď.
1: Tak jedu, jo. Zeleninový krém.
0: Ne.
1: Hrachová z krutony.
0: 6-7.
1: Drubeží vývar s nudlemi a zeleninou.
0: Tak, takže to jsme středa, dobře, okej.
1: Okay. To není středa, já jo, ti to říkám na přeskáčku, jenom jo, prostě říkej, které tě chutnají, jo?
0: Tak zatím teda jako, okej, okay, zatím, jo.
1: Jo, ten drubeží vývar, drubeží jo, teda. Vývar. Valašská kyselica.
0: Aj.
1: A nebo francouzská polévka s mušličkami.
0: No, tak je to jasný, je to kyselica.
1: Tak úterý je tvůj den.
0: Úterý,
1: takže zítra.
0: Teda.
1: Člověče, a je mi to nemilé, ale asi půjdu s tebou.
0: A co mají zítra na oběd, abych jako věděl?
1: Zítra je úterý, tak jako co asi? Tak tu valašskou kyselicu,
0: no jo,
1: že?
0: No ale jako hlavní, ne?
1: Jo, počkej, my jsme u hlavního, no. Tak jo, zítra si můžeš vybírat stejně jako kterýkoliv
0: nějaké
1: den od pondělí do pátku.
0: Já bych si dal škubánky.
1: Škubánky takhle rychle nevidím, ale mají smažák, pochopitelně.
0: Dobře.
1: Frankfurtskou pečení třeba, nebo čočku na kyselo s klobásou, s vejcem, špagety po uhlířku, a bůček
0: no,
1: s zezerím.
0: Dobrý, pohodě.
1: Krkovičku.
0: Přestaň.
1: Svíčkovou na smažák.
0: Tak, takže to by bylo. Já to nemůžu poslouchat prostě. Prosím vás, pokud se chcete vy dobře najíst, tak je to jednoduché. Za chviličku bude kvíz naopak. Jakmile uslyšíte pokyn k tomu, abyste se dovolali do studia, neváhejte, nečekejte, protože toto všechno, co Monča teď diktovala, si klidně můžete o víkendu dát.
1: Ne, v týdnu, Honzíko, to je týdenní menu.
0: Ale oni můžou i o víkendu.
1: O víkendu, jo, ale to jako nevím, co oni mají o víkendu no, výdelní.
0: Pořádného Ondráše si zajedou.
1: No, tak to tam bude určitě.
0: Třeba.
1: To asi jo.
0: Takže prosím vás, kvíz naopak bude a tento týden o Ondráše, no to bude nával zase na linku. To bude nával. Těšíme se, za chvilku jdeme na to.
2: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
3: 7:30. Vy spěcháte do práce. Děti spěchají do školy a ostravské ulice jsou najednou víc než plné.
4: Tak nespěchejte i za volantem. U škol, zastávek a přechodů může dítě vběhnout do vozovky, objevit se mezi auty nebo vám prostě nedat přednost.
3: Pár vteřin vás nezdrží. Zpomalte.
5: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
6: No, super.
7: Co no, super?
6: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
7: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory, Javorsky.cz.
8: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grillování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůži. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grillování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Břesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
9: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
10: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
9: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
11: Nejlepší snídaňové menu v Metropoli. Bon Appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: 777-337-1036.
1: Joel Corey, Don't Go Breaking My Heart. Dobré ráno, 7 hodin 52 minut. Kdo je na telefonu?
2: Vojta.
3: Ahoj, Vojto.
1: Ahoj, dobré ráno. Odkud voláš, Vojto?
2: Volám z Havířova.
1: Havířov.
3: Jak je po havířovských slavnostech? Byl se podívat na Ritu Oru či další hvězdy?
2: Podívat jsem se ani nemusel, ale slyšel jsem to všude.
1: Jsi koukal z balkónu, co?
3: Možná.
2: Přesně tak, no.
1: Okay. Výborně. Vojto, hele, je to jednoduché, kvíz naopak je tady. My tě položíme 10 otázek, když na ně stihneš odpovědět špatně. V rámci jedné minuty dostáváš se do pátečního velkého finále a budeš moct hrát o 2000 korun do...
3: Ondráše ve Svědnově.
1: OK.
2: Perfektní.
3: Tak
1: hele,
3: jo?
1: Pokud jsi připraven, pokud se cítíš být připraven, řekni, jsem připraven.
2: Jsem připraven, pojďme na to.
1: Výborně, to je slovo chlapa, jdeme na to. Vojto, ráno kokrhá kovout nebo holubice?
2: Holubice.
3: Co je to budík?
2: Přístroj pro telefonování.
3: Dobře.
1: Které písmeno je druhé v české abecedě?
2: Vojte V.
3: Anglické pink označuje jakou barvu?
2: Žlutou.
1: Emil Zátopek běhal nebo vesloval?
2: Vesloval.
3: Co je více, 4 plus 1 nebo 9 děleno 3?
2: 9 děleno 3.
3: Super.
1: V jakém měsíci chodí Mikuláš?
2: Leden.
3: Kdo je menší, slon anebo myš?
2: Slon.
1: Je dnes 7. září roku 2027.
2: Ano, teda ne.
3: No ale si ho se opravit, že jo. Takže doplň.
1: Počkej. Tamto, moment.
3: Jak moment?
1: Ne, on to řekl správně. Je dnes 7. září.
3: A on řekl nejprve ano.
1: 2027.
3: Jo takhle, tak to, jestli jsi to řekl takhle, tak jo. Doplň. Neber úplatky, nebo...
2: Budeš mít hlad.
1: Ano! Dobře! No a ty hlad mít nebudeš, nebo pravděpodobně možná, protože jsi v pátečním finále, jo? Jste mě zmátli oba dva, jako?
3: V pohodě, pak jsme se zorientovali.
1: Jak si to představujete, okay. Jako?
3: Honzíku, klid, je pondělí, všechno je OK.
1: Dobře.
3: Všechno hraje.
1: Vydýchám se, jsem v pohodě. Vojto, gratulujeme, buď v pátek připraven, zhruba v tomto čase, protože dost možná pravděpodobně ti budeme volat a gratulovat, OK?
2: Děkuji.
3: Tak jo, pá zatím.
1: Není zač. Hele, Vojto, ještě prosím tě, jestli můžeš nějaké moudro dnešního dne?
2: Je pondělí, je důležité se toho ne...
1: Tak
3: aha,
1: výborně.
3: Tak děkujem ti.
1: Vojto, ahoj, čau.
2: Mějte se, ahoj.
1: No, to je sympaťák, víc, Havířova klučina, dívej na
3: mluví,
1: to.
3: Jak mluví jako v zkušeně už na to, jak má mladý hlas.
1: On ví, on ví.
3: On ví, co je důležité při pondělku.
1: On ví, co je pondělí.

0: Two Colors, Primadonna. Oh. Dobré ráno, no, Primadonna. Se ti líbí, co?
1: Tak jo, tak...
0: Může být?
1: Primadonna, vám řekne správně. Počasí.
2: Počasí.
1: Počasí.
2: Počasí.
1: Počasí. Počasí.
0: Počkej, počasí řekne...
1: Primadon.
0: Prima muž a...
1: No, hlavně říkej.
0: Zprávě přidá Primadonna. Dobré ráno, prosím vás, to počasí se upravuje z minuty na minutu. Dnes ale platí, že bude spíše po celý den v Ostravě a okolí oblačno. Maximální teploty 24 až 26 stupňů Celsia. A pozor, já se tedy dostanu, Moni, k tomu zítřku, jak ty si avizovala už ve zprávách.
1: Že má být
0: zítra,
1: hezky.
0: Zítra má být hezky, slunečno, jasno, teploty i do třicítky. A úplně se změnila předpověď počasí na středu, kdy mělo celý den pršet a mělo být docela i zima, těch maximech mělo být 24, tak je to jinak. Zítra, pardon, ve středu teploty v maximech 32 až 33 stupňů Celsia, polojasno po celý den a s deštěm by se mělo počítat spíše až večer.
1: No, okay.
0: Tak takhle, tak uvidíme.
2: Fresh zprávy. Fresh zprávy.
1: Hezké ráno i ode mě, pojďme si dát zprávy z našeho kraje. Velmi vážná nehoda zaměstnala v neděli záchranáře ze dvou krajů. Stala se na rozhraní Moravskoslezského a Zlínského kraje. Šlo o tři těžce zraněné. Motorka se dostala mimo silnici, jedno auto bylo na střeše v příkopu, další nabourané na silnici. Jak přesně se nehoda stala, zatím není jasné. Okolnostmi se zabývají policisté ze Zlínského kraje. V místě je zákaz předjíždění. Charita Frýdek Místek mimo jiné poskytuje doučování ze sociálně slabých rodin. To se děje buď přímo v daných domácnostech, anebo v centru Charity na ulici Míru. Doučování dětí ze sociálně slabých rodin už má ve Frýdku Místku mnohaletou tradici a děje se na celém území města. V Karviné se bude opravovat Havířská ulice, budou dopravní omezení. Hlavní stavební práce budou probíhat v termínu od 14. září a měly by být ukončeny k 18. září. Práce budou spočívat ve frézování stávajících krytů asfaltové vozovky. Nepříjemnou porážkou 0-4 skončilo utkání Baníku na půdě Mladé Boleslavy. Navzdory vysokému množství golových šancí, které si Baník zejména v první půli vypracoval, z toho místo bodového zisku je nakonec vysoká prohra.
2: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
0: Dobré jitro, 3 minuty po 8. Zdravíme taky řidiče Frešáky, opatrní, buďte v Ostravě, pokud budete projíždět městskou částí Svinov nad Porubkou, to je ulice, kde se srazily dvě osobní auta, tak opatrně. Opatrně taky v ulici Jaroslava Seiferta v Hlučíně, kde taktéž brání komplikaci srážka dvou osobních aut, policie na místě a průjezd se zvýšenou opatrností. No a pozor si dávejte i na Frýdecko-Místecku ve Václavovicích, na Frýdecké ulici, kde se srazily dvě osobní auta u obecní restaurace. A pozor, ještě zůstaneme právě na Frýdecko-Místecku, protože ve Vratimově na Frýdecké ulici taktéž se srazily dvě osobní auta. Je to kousíček od domu zdraví.
1: A já je to hodně připomenu hlášku od Adama, pozor v Martinově, kde se asi zhruba 50 minut zpátky chystali do akce. Kuba nám zase píše, zdravím, vypadl proud na křižovatce v Ostravě Zábřeh, ulice Výškovická, Úby, hlavně opatrně, technici ještě spinkají, vypadly tam semafory. Nebo teda spinkali těch 20 minut zpátky, kde nám
0: co
1: poslal
0: to je?
1: Zprávu.
0: Co to je?
1: No pondělí.
0: To je pondělí, prostě. To je šílené.
1: Pondělí, jako když...
0: To je šílené, prosím vás. Buďte na sebe opatrní, jezděte opatrně a samozřejmě další informace, pokud byste pro nás nějaké měli, tak pište nebo volejte do naší aplikace nebo na telefon a WhatsApp 773 37 136.
2: Doprava?
3: Doprava. Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
4: Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
6: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
7: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
8: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
9: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
10: Ty vogo, T-Rex!
11: Kde?
12: Tamhle!
11: Ten má ale klapy!
10: Je, tam je dinosauří mláďácko!
12: Mimino Stegosaura!
11: On chodí!
13: On je živý!
10: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
11: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
13: A dívejte, tam je ten velký!
12: Ten má krk až do nebe!
9: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!

0: Mimochodem, Kellen je jeden z členů poroty Nové Superstar.
1: Ano.
0: Já jsem si nejdřív myslel, že Kellen bude spíše v porotě takový ten jako hodňáček, protože já jsem si až teď toho všiml v televizi, že on je takový jako roztomilou, že jo? On je fakt jako strašně roztomilý člověk. On mu tak hezky jako fajně odstávají uši, on má ten obličej takový na pohlazení jenom, jako jo, je to...
1: Chceš říct, že se ho nebojíš?
0: Ne, nebojím se ho. A proto jsem si myslel, že by jako na úkor toho vzhledu mohl být na soutěžící, kteří se do Superstar přihlásili, svým způsobem jako mírný. Opak je pravdou, jo, častokrát jako si říkám teda jako Kalina, ty to nedáváš nikomu zadarmo, no a je to pravda, fakt jako z té poroty na mě působí hned po Palu Haberovi Kellen jako ten druhý nejpřísnější.
1: Víš co, já když jsem se s ním bavila, nebo i s jeho rodinou, protože já jsem měla možnost mluvit s jeho babičkou,
0: nebo co, jako?
1: ne, s jeho babičkou i s jeho maminkou, to byla taková jako hezká, zajímavá debata, tak on opravdu to nedostal zadarmo, on to chtěl roky a roky ho posílali,
0: jako
1: no, prorazit v té hudební kariéře. Jasně. A roky ho posílali jako s prominutím do kytek. Nechtěli spolupracovat, nedávali mu naději, takže já si myslím, že on možná, že se to musel tak tvrdě vyšlapat, tak ví, že to nemusí
0: že
1: být
0: to
1: jednoduché,
0: jen tak,
1: tak
0: no,
1: to těm lidem prostě servíruje v reálných barvách třeba.
0: Jo, může to klidně
1: být. Má svoji osobní zkušenost téhle doby.
0: Hele, může to klidně být. Za mě na druhou stranu to, co dokázala, to, co dokazuje svou hudbou, je to borec. Je to borec, navíc s roztomilým obličejem a
1: jo,
0: teď dokonce i s účastí poroty jo. Superstar Česko.
1: Jak myslíš, tvůj názor?
0: No.
1: Jdem dál?
0: Tak pojďme dál.
1: To ale Cyril. To je něco jiného tohle.
0: Teď je Cyril na řadě. Ten by byl taky přísný, podle mě.
1: Jo, nemám zkušenost, ale...
0: Neznáš jeho babičku náhodou, prosím tě?
1: Ne, ale možná tetu.
0: Ne, jo.

0: hodin 22 minut. Tohle je ranní Bon Appetit.
1: Aha, Monika také Honza. My v našem týmu máme spoustu hudebně založených lidí. Jo, Mikaela, která zpívá, přímo zpěvačka. Máme tady zaskakujícího Honzu Kuchaře, který umí hrát mimo jiné třeba na harmoniku nebo piano. A ten nám právě poslal hlasovku, protože my jsme první den v práci a on si užívá volna.
0: Jeníku.
2: Dobré ranko, my chceme pozdravit všechny, kteří to mají trošičku jinak. A kteří to mají tak, že v pondělí mají třeba pátek. Zdraví Honza, zdravím všechny posluchače, protože vyrážím s celou rodinkou tady s Brunem. Vyrážíme do Brna na výlet. Ahoj.
1: Kam? Ahoj.
2: Jo, dobrý.
0: Já kam říkám?
2: Jak se to stopuje?
0: Jak se to stopuje?
2: Jo, samozřejmě i s Elinou.
1: Jo. Jasně, to musel domluvit, aby neměl, že jo, nějaké domácí nepokoje.
0: Potom. Kam, že to jede na výlet?
1: To já jsem neslyšela, to znělo jako do Brna, ale...
0: No,
1: ale...
0: právě, to se ztrácí. Jako.
1: No.
0: Honzo, ať jedeš kamkoliv a jestli jedeš teda do toho Brna, tak...
1: Tak si to užij.
0: Držíme palce. Hezký víkend.
1: Přesně tak, hezký víkend ti přejeme.
0: Hezkou dovolenou.
1: Čau.
3: Bon Appetit. Monika Dudová a Honza Pernický. Bon Appetit. Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavni.
4: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
5: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Po prázdninách jsou děti zase zpátky v ranních ulicích plných aut, stresu a zmatku.
7: A první dny. Všude je toho najednou nějak moc. Sluchátka, kamarádi, mobil, historky z prázdnin a pozornost občas úplně někde jinde než u provozu.
8: Řidiči, počítejte s jejich roztržitostí nejen u škol a přechodů a raději zpomalte.
9: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.

Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: prostě jsou někdy se to nedaří. My jsme zkoukli s Honzou několik videí, které nejsou úplně povedené, například pána, který chtěl ukázat, jak umí auto jezdit samo. A při té demonstraci, kterou asi rovnou posílal někam na internet, napálil do policejní dodávky.
1: Ano, naštěstí nemohl teda, tomu zabránit. Pozor, naštěstí teda není to situace, která by se stala tady u nás jako v Česku.
0: Ne, to,
1: jo,
0: ne.
1: To tady nevím, jak by to fungovalo. Nicméně, ano, jsou dny a dny a zrovna třeba dneska je pondělí, které nemusí každý mít jako v pohodě, že jo. Pro někoho je pondělí stresující, pro někoho je pondělí začátek volna, tak jako pro našeho kolegu Honzu Kuchaře, kterého jsme my mimochodem před chvilkou slyšeli, jo. A jaké budeš mít pondělí ty?
0: Rozhodni se teď a dej nám o tom vědět, napiš, pošli hlasovku, případně se ozvi na aplikaci Fresh Radio.
2: Pošli hlasovku 77 337 136.
1: A ty jsi vůbec nepochopila, že já se tam tebe.
0: Jo, takhle, jako, jaké, no, budeš mít
1: jaké
0: si to udělám,
1: ty?
0: Takové to mám.
1: No,
0: tak já jsem
1: jasné.
0: Se rozhodla, že si to udělám hezké, takže já budu mít v pondělí naprosto ideální, neočekávám střet s žádným nepříjemným člověkem.
1: Ano.
0: A když ano, tak jsem se dneska rozhodla, že to všechno bude i tak v poklidu.
1: Výborně. A plány?
0: Nebudu se stresovat ještě více. Plány, pracovní, pak jdu na třídní schůzky odpoledne.
1: Aha, pracovní. A
0: večer se uvidí, jestli si otevřu láhev, anebo mi bude stačit deci.
1: No, to jsou krásné plány. Tak prosím vás, ať máte pondělí jakékoliv, mějte ho nejlépe s Freshem, protože my nabízíme opravdu jako topky, jako je třeba nový Lost Frequency, z kterého budeme hrát za chviličku, anebo Calvin Harris za 3, 2, 1,

0: ohledně Denisa. Denisa se ptá, kde jdeš na třídní schůzky, že taky dneska má třídní schůzky od 16.30.
1: Jo, tak já mám od 17 hodin ve Výškovicích.
0: No.
1: No, tak ale dneska tak to bude asi pro všechny.
0: Dneska to bude asi všude, to je takové jako obecně o tom, jaký bude školní rok, to by bylo blbé, kdyby ti jako paní učitelka řekla, že
1: jo, ale já mám deváťáka, takže my si budeme říkat asi takové ty věci ještě, jako kdy mají být přihlášky, kdy by měl být zhruba rozhodnutý, tak si myslím, že to bude hodně.
0: Takže Timone, vstupuješ do fáze, kdy budeš tento rok řešit, kam na střední školu s tvým mladým synem.
1: Ano, můj syn bude řešit, kam na střední školu.
0: No, tak ty to budeš řešit s ním, ne? Já, tak co bys chtěla, aby z tvého syna bylo?
1: To já, Honzi, nevím. Já jenom chci, mě jedno, co bude v životě dělat, jasné, hlavně aby u toho byl šťastný a aby ho to naplňovalo. A jestli...
0: No a on má nějakou vizi už?
1: On má vizi, ale nemá 100% vizi, takže jakoby přeskakuje, nemá to úplně, nevidí to v jasných barvách.
0: Obecně,
1: víš, takže uvidíme.
0: Mě to jako toto téma postihlo docela nedávno, jsem mladý, takže já si to pamatuju a musím teda říct, že jako ten systém toho, aby jako si 15-leté dítě vybralo to, co by mělo dělat po celý život, no to je teda jako brzo. Ale chápu, že vlastně jiná možnost ani není, že jo? Bohužel, tak to je.
1: Když se splete, tak to potom napraví.
0: No jasně, napravit to jde.
1: Změní tu cestu.
0: Hele, anebo napravit to jde vždycky.
1: Víš, kolik já mám kolem sebe lidí, kteří ve 40 zjistili, že dělají úplně špatné povolání a třeba potom se vydali až na tu cestu úplně jinou. Jako,
0: teď
1: co
0: jasně,
1: ty víš, může
0: studovat
1: být,
0: můžeš kdykoliv a učíš se celý život.
1: No, nebo uděláš si rekvalifikační kurz, nebo jak se tomu
0: který
1: říká, rekvalifikační, je to on?
0: Je to rekvalifikační,
1: rekvalifikační kurz. A
0: se ti nějak roztřepal hlas, když
1: no,
0: si to říkala,
1: já už se vidím já sebe tam.
0: Rekvalifikační.
1: Třeba na pedikérku.
0: Ale prosím tebe.
1: Ale by to třeba bavilo.
0: Ty by se zrekvalifikovala na pedikurku.
1: Asi jako člověče i jo.
0: A co je to pedikura? To je s nohama, ne?
1: S nohama, no.
0: To bys jako chtěla někomu mydlit nohy?
1: Já mám totiž jako neuvěřit.

0: kam jsme nechtěli, jo.
1: Aha, dobře.
0: Ta pointa byla, že se mě ptal, kde nebo kam jdu na ty třídní schůzky, tak zůstaňme u toho Ostravy Vyškovic a další
1: Denisa,
0: otázky,
1: jo,
0: jasně.
1: To jako...
0: A ještě nějaké další otázky máš?
1: No, tak asi ne. Jak chodíš na třídní schůzky?
0: Pěšky, no.
1: Je to to, no.
0: Jo?
1: A pak rovnou k Vietnamcovi pro to víno a o to vodě.
2: Víš? Naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Secesní restaurace Ondráž ve Svejadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky, ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck.
2: Vyhrávej skvělé ceny.
4: No, super.
2: Co no super?
4: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
2: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz. Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk.ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk.ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk.ostrava.cz. Fresh Radio.

0: a v čem je to pondělí ještě jiné, Honzi?
1: No to nevím.
0: Než normální den, tak naše odpolední vysílání je zkráceno o hočku, protože tu poslední, mezi 16. a 17. je tady Jirka Kratochvíl a Radek Erben.
1: Aha.
0: A dneska bude další díl, sejdeme se na Feši, bude tady po 16. hodině Naďa Zímová z Nadačního fondu Křídla pro budoucnost. Aha. A bude říkat, jak pomoci mladým lidem z dětských domovů zvládnout start do toho samostatného života.
1: To je krásné, no tak jo.
0: Takže Marek s Mikaelou budou mít o hoďku míň. A co budou dělat
1: taky,
0: místo toho?
1: To je taky krásné, to
0: nevím. To je krásné, při pondělku. No,
1: těžko říct, co budou dělat, tak oni každý určitě mají svůj plán.
0: To jo, ale při pondělku, když ti někdo řekne, prosím tě, máš práci o hodinu méně,
1: no.
0: Co bys si tak jako dělal s tím časem, co bys dostal darem?
1: Já bych tomu nevěřil. Já bych tomu nevěřil, abych řekl, ale neskoušej mě. Tomu se mi nechce věřit, ale tak jako když to je, proč ne? Třeba to štěstí budete mít vy dneska v práci, až za vámi přijde šéf a řekne, hele, v kolik končíš? 6. No, je 5, běž už.
0: A nebo řekne, v kolik končíš? 6. Víš co, tak běž 5 a zítra nemusíš.
1: To jsem
0: jednou slyšela, že takhle to udělali
1: za...
0: No, jednomu v mém okolí to takhle udělali,
1: no.
0: Kdy fakt přišli jako po konci pracovní doby, aby mu oznámili, že už další den jako nemusí chodit.
1: No, jako děje se to.
0: Věřím, že to bylo určitě velice nepříjemné pondělí, jestli to bylo pondělí.
1: No, hele, tak my ale máme pondělní ranní vysílání za sebou, děkujeme za přízeň, děkujeme za vás, za frešáky.
0: Díky za ty dary.

0: ještě než odejdeme, tak pro vás máme to, co vám dlužíme.
1: Počasí.
2: Počasí.
1: Počasí.
2: Počasí.
0: Jako třeba informace o tom, jak dnes bude. Dnes tedy spíše oblačno, teď ještě polojasno, ale odpoledne spíše oblačno. Maximální teploty od 24 do 26 stupňů Celsia a teploty v noci budou kolem 15 a zítra to začne. Vrací se ještě léto, teploty zítra od 29 do 30 ve středu v maximech až 32.
1: Fresh
2: zprávy.
1: Fresh zprávy.
2: Fresh zprávy. Do ostravské zoologické zahrady láká nový pavilon obojživelníků. Hned za vstupní branou ostravské zoologické zahrady vyrostla zlučočerná budova, připomínající zbarvením loka pavilon pro obojživelníky. Domov v něm postupně najde na 40 druhů žab, čolků a taky mloků. Léto ještě neřeklo s bohem, slibují nám tropy, pak ale přijdou bouřky. Milovníky léta čeká tento týden příjemné překvápko. Na jeden den se do České republiky vrátí tropické teploty, možná i navíce. Úterý budou podle předpovědi teploměry na mnoha místech ukazovat až 30 stupňů Celsia. Letos to ale bude zřejmě naposledy. V druhé půlce týdne dorazí studená fronta a taky déšť. A nepříjemnou porážkou 0-4 skončilo utkání Baníku na půdě Mladé Boleslavy. Navzdory vysokému množství golových šancí, které si Baník zejména v té první půli vypracoval, z toho místo bodového zisku je nakonec vysoká prohra.
1: Zprávy.
2: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
0: 9 hodin a také informace o tom, jak to vypadá na silnicích. Pozor v dlouhé třídě v Havířově, kde se srazily dvě osobní auta, průjezd se zvýšenou opatrností, policie na místě. V Ropeci na Frýdeckém Místecku taktéž sobě dvě osobní auta u restaurace. A pozor ve Vendrini na Třinecku, kde v sobě skončily také dvě osobní auta, policie na místě a počítejte s tím, že neprojedete, je to kousek od Minizoo Vendrině. Vrátíme se zpátky do Ostravy, už z minulé hodiny jste nám hlásili a stále se vyšetřuje dopravní nehoda v ulici nad Porubkou v Ostravě Svinově, kde se ťukly dvě osobní auta, no a ten poslední ťukanec dvou osobáků se stál v ulici Jaroslava Seiferta v Hlučíně, nedaleko penzionu Hevel. Tak opatrně, prosím vás, je toho hodně, jezděte pomalu, září. Září. Je září, jako co? Září se bourá nejvíc, někdo, tak jsem chtěl říct tu myšlenku.
2: Někdo v září
0: a někdo,
2: prostě.
0: A někdo okay, v září. Tak jo, zítra,
2: tak
0: ahoj.
2: Ahoj.
3: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu. Protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
5: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
7: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost, u nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Stara.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Teraz niečo z českého showbiznisu. O Monike Naomi sa už celé týždne píše ako o VML-ovej milenke, no MMA bojovník to nekomentoval s tým, že by túto informáciu potvrdil. Samozrejme, dvojica sa však na verejnosti vôbec neskrýva. Práve naopak, VML-a ju zobral na rande ruka v ruke, ale nevyšlo to úplne podľa predstav. Zobral ju na Illuminat Party v Prahe, pred vchodom ale narazil a dovnútra sa vlastne vôbec nedostal. Plán im bol prekazený pri vstupu ešte než sa vôbec na party mohli dostať. Vo vnútri v tom momente, keď prišli, bola totiž plná kapacita. Takže tam samozrejme už nevliezli. Ha, nepomohlo ani Vemlové slávne meno a Carlos s kráskou tak odišiel ako spráskaný pes. No tak trapas to asi bola, ale hlavu by som si z toho teda určite ťažko nerobila.
0: Skandál s Marikou.
2: Rúžový sol. Největší výběr potešení pro všechny.
3: No, super.
4: Co no super?
3: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
4: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
0: Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Radio. Přinášíme show.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Patrila medzi najžiadanejšie supermodelky sveta. Dnes priznáva, že na svoj vek je hrdá. Pavlína Pořízková otvorene prehovorila o starnutí, dokonca druhom manželstve a aj o tom, prečo je podľa nej veta vek je len číslo úplný nezmysel. Ako sama povedala, s týmto tvrdením nesúhlasím. Pozrite, som na svete 61 rokov a som na to hrdá. To nie je 39 rokov, ani 25. Mám 61 a som múdrejšia. A to je predsa viac. Myslím si, že čím sme starší, tým sme múdrejší a vek by sa mal oslavovať. Hovoriť, že vek je len číslo, je podľa mňa úplný nezmysel, pretože by sme sa mali pyšniť tým, koľko rokov máme. Každý rok nás niečo stojí. Každý rok sa niečo naučíme a niečo prežijeme, čo sme predtým nezažili. A pritom na to nie sme hrdí. Prečo? Takže nie, nestojím o to, aby sa tvrdilo, že roky nič neznamenajú. A čo by odkázala ženám, ktoré sa boja starnúcia? Čaká nás všetkých. Nikto mu neunikne. A to, že sa bojíte, vám len znepríjemňuje život. Báť sa niečoho je oveľa horšie, než to prijať a jednoducho robiť ďalej iné veci. A tak niečo na tom bude, či? Buďte hrdé na to, koľko máte rokov. Ja som.
0: Skandál s Marikou.
2: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
4: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Březinská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
5: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
6: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
5: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
0: Skandál!

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
1: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web STK-ostrava.cz.
3: JJ na Fresh Radio.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
1: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
2: Ty vogo, T-Rex!
3: Kde?
4: Tamhle!
3: Ten má ale klapy!
2: Je, tam je dinosauří mláďácko!
3: Mimino Stegosaura!
4: On chodí!
3: On je živý!
2: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
3: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
4: A dívejte, tam je ten velký!
3: Ten má krk až do nebe!
1: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
5: Začíná škola a možná právě teď míjíte dítě se sluchátky na uších a mobilem v ruce.
6: Nečekejte, že vás uvidí a rozhlédne se na přechodu, když je hlavou pořád ještě někde na prázdninách.
7: Buďte připraveni zastavit, protože někdy stačí vteřina, aby všechno dopadlo úplně jinak.
8: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.

0: Doprava. Doprava.
1: A je tady nový týden, první celý, vlastně ano, minulé pondělí byla ještě prázdnina. Jsem vymyslel nové slovo. Dvě nehody v regionu, jedna trošku staršího data, možná už tam není, a to konkrétně v Havířově na Dlouhé Třídě, kousek od kulturáku Leoše Janáčka, se zřešila nehoda dvou osobních automobilů. A druhá, relativně čerstvější, zhruba 20 minut zpátky, se stala ve Frýdku Místku na ulici 8. Pěšího kulku, kousek od odbočky na Malý Colorado, tam taky dvě osobní auta. A mám ještě jednu připomínku, ale dáme si ji za chvilku.
0: Doprava? Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.

Jak jsem před chvilkou naznačil, tak mám ještě jedno takové dopravní autoškoly, že jo, to je vděčné téma neustále. A zase jsem zažil situaci, kdy mě po ránu brzdila autoškola. Jako to, že jede 35, to mě dost často nedává smysl, protože pokud ten člověk se bojí jet v tom autě, tak by tam asi nejspíš neměl co dělat, že jo. Každopádně o to mě nešlo, to jako ten úsek, nicméně pro zajímavost na úseku dlouhém kolik, kilometr a půl, možná ani ne kilometr, Hornopolní ulice v Ostravě, ta je ta, co vede kolem pivovaru, tak od křižovatky k Baumaxu, ke křižovatce k vlastně na centrum. A já jsem měl hned za tu autoškolu jako první auto. Vyjeli jsme na zelenou samozřejmě, ale v pohodě, to musím uznat, že jsem čekal, co se zase bude dít, nic, krásně se rozjel dotyčný. A za tu cestu se vzhledem k té rychlosti 35 km hodině na tom krátkém úseku, který projedete ani ne za minutu, si myslím, vytvořila kolonka takových 14-15 aut, tak jsme dojeli na tu další, kde jsme stáli, tam už naštěstí se dalo předjet, že jo, kousek před tou křižovatkou jsou konečně dva pruhy. Ale co mě zarazilo víc, tak jsem měl další autoškolu, evidentně padá, respektive skončily prázdniny, takže zase asi začnou autoškoly i po Ostravě více jezdit. Tak mám takovou možná otázku do debaty, jo? Kdo má chuť, zapojte se SMS-ka nebo WhatsApp 773 37 136. Jak, když jste si vybírali autoškolu, byl pro vás důležitý věk učitele? Protože jsem míjel v protisměru autoškolu, kde na místě sedadla spolujezdkyně seděla holčina, která vypadala tak na 14. A to jsem říkal, tyjo, to už učí, jo? Jestli, když vybíráte, nebo jste vybírali autoškolu, jestli pro vás byl rozhodující i věk těch učitelů? Protože já, kdybych šel do autoškoly s pocitem, že tam sedí o rok, o dva starší buchta, protože víc určitě nemohlo být, tak bych asi nevím, jestli jezdil v klidu. JJ, Jirka a Javorský na Fresh Radio.

0: Já jsem tak trošku tušil, že se ten dotaz zvrhne, možná jsem měl formulovat trošku jinak. Tak reagovali chlapi, jo? To je celkem logické. Otázka zněla, jestli byste si sedli do auta v autoškole, když děláte řidičák a učitelce je tak jakože možná ani ne 20. Tak namátkově, jo? Třeba takové ty klasické. Čím mladší, tím lepší, jenže to se toho moc nenaučíš, no tak každopádně. Nebo těšil bych se na instruktáž u motoru v předklonu, hahaha. Myšlenka dobrá. Jediný, podotýkám, jediný seriózní názor tady přišel, trošku další a děkuju za něj. Respektive děkuju všem, no ale tady tomu je zvlášť, protože ten to opravdu pojal seriózně. Ahoj, měli jsme autoškolu na Bčko v rámci výuky na střední zdarma a výběr učitele možný nebyl. Já měl bohužel starého senilního dědu, už jsme se někdy potkali, jo? Který mě liskal a řval, dobře. Autoškolu jsem dal, ale na poprvé. Dneska je to horší 3 pokusy a pak smolí celý výcvik od začátku. No to jo, dneska to mají těžší, ale zase na druhou stranu my, co jsme to dali, taky jsem dal na poprvé, jo, mimochodem, můžu se pochlubit. I když mám pocit, že když jsem si v 15 dělal řidičák na motorku, tehdy na Fichtla, tak tam jsem dělal několikrát a stejně jsem to ve finále prakticky nikdy nevyužil, ale v 18 na auto, na poprvé na pána. Tak děkuju všem.
1: Posloucháš Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.

0: Ještě se dovolím jeden názor, který tady přišel, je taky trošku další, ale už prosím nepište, už děkuju každopádně. Na téma té autoškoly a ten zní. Ahoj, já dělal autoškolu u jednoho, řekl bych, skoro důchodce, který měl Felicii kombi 1.9 diesel s najetými 450 tisíci kilometry, takže jsem byl rád, že to vůbec jelo. Nebylo nic zvláštního, když instruktor usnul. Dobře. Takže základ bylo jet pořád po hlavní, nicméně teď bych volil asi mladšího instruktora. No tak tady to byl asi opačný extrém. Ale normálně Felicie kombi 1.9 s 450 tisících. Já jsem dělal na řidičák na ještě staré 120, mám pocit. Schválně, tyjo, už se podívám. Moment. Od kdy já mám vlastně řidičák? 91, v roce 91 jsem dělal řidičák, no. Tak to jsem dělal na tehdejší nějaké Škodovce 120. A já jsem zažil zase takovou vtipnou situaci, kdy instruktor si mě spatl s jiným žákem a když jsem měl první jízdy, protože v té době ještě povinně byly parkoviště, osmičky, kužely a podobné věci, tak jsem si říkal, no tak jako protrpím nějaké to ježdění tady na těch parkovištích a podobně. Teď to znělo jako, že jsem měl něco naježděno, ne, ale to jsem nikdy neměl. Jsou lidi, kteří, nebo kluci, kteří jezdí už třeba od 15. 16. někde na těch polňačkách a podobně. A já maximálně, že mi taťka párkrát vzal na klín, když jsem byl menší a prostě točil jsem volantem, jo? Jinak jsem žádné zkušenosti s autem neměl. No a tak si jdu prostě do té autoškoly poprvé na ty jízdy, že jo. Sedneme do auta, nastartuj, to jsem věděl, jak se dělá, to asi ví asi každý. Rozjel jsem se a teď jsem čekal, jako, že pojedem na parkoviště a Frej mi řekl, no tady vejď na hlavní a doprava. A my jsme dělali, já jsem měl autoškolu ve Svinově přímo u křižovatky. Ty, už si nespomenu, jak se jmenovali. Vím, že tehdy byli dva Ševčík, jo, Ševčík Pilář. Myslím, že dneska už jsou každý sám, jestli vůbec ještě žijou, že je to přece jenom nějaký ten rok. No a tak jsem u vodárny v podstatě vyjel na hlavní, takhle jsem dojel až do Poruby na tehdejší, no dneska se tomu vlastně říká hlavní třída, tehdejší Leninku. A v tu chvíli ten instruktor spanikařil a říká, ty jedeš první jízdu? A říkám, no, ježiš, to jsi měl říct, my jsme museli na parku. No, dobré, no, tak jakože si mě s někým spletl. A byl jsem ušetřen těchto těch osmiček a podobných věcí, no ale jako zase to byla taková léčba šokem.
1: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
2: Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Radegastův Šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně. Beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz.
1: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Já jsem si tady právě uvědomil, že někde přes víkend mi skočilo upozornění, že Dua Lipa má nový song, tak doufám, že Aleš už stihl zareagovat.
1: Doprava.
0: 11. hodina a 3 minuty k tomu, jenom technické upozornění, měli jsme takový krátkodobý výpadek, takže pokud jsme vám teď asi 10-15 minut nehráli, bohužel chyba byla u nás, ne u vás, ale už to zase funguje. Nehody na cestách, jedna už staršího data možná je, možná už tam není nic, Frýdek Místek, ulice 8. pěšího pluku, tam se spíš už uklízelo. A novější nehoda je v Havířově na Dělnické ulici směrem k nádraží Havířov střed, to je takové velké město, že má Havířov střed, jo.
1: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: Jirka Javorský je fresh, buď taky.

0: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: 7.30. Vyspěcháte do práce. Děti spěchají do školy a ostravské ulice jsou najednou víc než plné.
2: Tak nespěchejte i za volantem. U škol, zastávek a přechodů může dítě vběhnout do vozovky, objevit se mezi auty nebo vám prostě nedat přednost.
1: Pár vteřin vás nezdrží. Zpomalte.
3: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
5: JJ. Aneb trocha sarkazmu ještě nikoho nikdy nezabila. JJ na Fresh Radio každý všední den od 10 do 12.

Jak člověk pozná, že zase začala fotbalová liga, fotbalová sezóna bez toho, aby by sledoval fotbal? No jednoduše, stačí si zapnout novinky. A ta zpráva není úplně pozitivní. O víkendu se hrály první duely, včetně zbrojovky Brno, která jela na výlet do Prahy, jestli jsem to pochopil dobře. A dostali kapky 4-0, no. Se Slaví. Jenomže fanoušci to neustáli a jak se vraceli vlakem zpátky z Prahy do Brna, tak stihli zdemolovat celkem 6 vozů z 9, jo, takže v podstatě 2/3 vlaku. Rozbitá okna, vylomené dveře, poškozené stropy, nápisy, čmáranice a podobně. A dokonce sami ti uvozovkách fanoušci se pochlubili na svém sociálním profilu, že někteří i v posledním vagónu grilovali. Taky jsem včera griloval, ale kvůli toho nepotřebuji zničit vlak, že? No tak děkujeme, že máme rádi fotbal, někteří teda fotbalové fandy. JJ.

0: Tento týden zásadní pro všechny uživatele a nadšence značky Apple, protože každý druhý týden v září každoročně je takzvaná, česky řečeno přednost, to bude lepší, a jinak řečeno taky keynote, mám pocit, tomu říkají. Novinek, které Apple vlastně za další týden, dva začne prodávat. No a jelikož už žijeme v době, kdy ty úniky jsou v podstatě, já bych možná i řekl, občas cíleně pouštěné do těch médií, ať prostě reklama jede na plné pecky, tak už se ví téměř jistotou, že bude poprvé představen rozkládací nebo sklápěcí, jak chcete, iPhone. Ale otázka, jestli ho představí už teď do prodeje, nebo půjde až na jaře, kdy má být druhé kolo představování. Nicméně, asi se to dá očekávat už teďkom, protože na aktuálně běžícím veletrhu IFA vlastně, tak je spousta výrobců, kteří prezentují už kryty a různé obaly ochranné na rozkládací iPhony. Takže je asi takzvaně vymalováno. Já jsem zvědavý, protože vždycky to bývala druhé úterý v druhém týdnu v září, ale zatím to není jisté, protože prý to může být i dneska neplánovaně a může to být i ve středu. Tak jsem sám zvědavý, kdy to bude. Určitě se kouknu. Samozřejmě asi nejsem úplně fanda těch sklápěcích telefonů. Naopak já, kdybych mohl vrátit čas do roku, kdy byly Nokia 8020, to byl maličký telefon, který jste skoro v té kapse ani necítili, hned bych do toho šel, samozřejmě. No, moderní technologie na něm nejedou, ale zase kdyby zůstala ta velikost, jenom by se uspůsobil displej, asi bych do toho šel.
1: JJ na Fresh Radio každý všední den od 10

0: Naiva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz. Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

Přiznám se, musel jsem se podívat, jestli to je, nebo kdo to je, typoval jsem, že to je Lady Gaga, ale ne, tohle je nový song od Miley Cyrus, která za pár týdnů oslaví, no až listopad, tak je to pár týdnů, oslaví 33 let. A ona někde, jsem četl, avizovala, že chystá zásadní změnu stylu hudby, kterou produkuje a zpívá. A tohle zní jinak, to já jsem, jak už jsem říkal, nepoznal, že to je Miley. Tak uvidíme, jestli tenhle ten nový song je nástupem nové image, nebo to je jenom takový pokus, jak v jejím podání bude znít klasická téměř pop music. Fresh Radio. Jsme

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Secesní restaurace Ondráž ve Svejadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Chocoboss. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocoboss. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck.
0: Vyhrávej skvělé ceny! JJ Jirka Javorský je fresh,

0: Snubní prsten, to je taková záležitost, která dost často se sundává. A to nemyslím jakože negativně, ale prostě chcete se, já nevím, třeba umýt, nebo děláte něco jemného s prsty a vadí vám to na ruce. Já teda nemám, protože nejsem, stručně řečeno, ale chápu a viděl jsem mnohokrát, jak i ženy, vlastně i ta moje doma, dost často, když něco dělá rukama, tak si sundává všechny prsteny, co má. A pak se ztrácí, že jo? A největší průser je právě, když se vrátíme k té původní myšlence, když ztratíte ten snubní prsten. Šance, že ho najdete, když se nevybavíte v tu danou chvíli, v ten okamžik, že vám zrovna spadl, tak to je téměř blížící se nule. Ale občas se stane zázrak. Jeden takový mám. Američanka cestovala vlakem, odskočila se na toaletu a jelikož nebyla funkční voda, tak použila vlhčené ubrousky, které měla sebou a při té příležitosti si sundala s prsten. Ale nevšimla si, že jí spadl. Takže utřela si ruce, vyhodila ubrousky. Tím, že ten prsten mezi tím spadl, tak jí vlastně nedošlo, že ho sundávala a odešla takhle do kupé. Ale za chvilku, protože ty ženy jsou takové vnímavější zřejmě, si uvědomila, že ho nemá. Tak nejdříve volala manželovi, jestli ho náhodou nenechala doma. A ten, když řekl, že ne, tak pak si uvědomila, že ho vlastně sundávala. Tak zalarmovala obsluhu toho vlaku a ti poté, co vlak zastavil ve stanici, tak rychle odpojili ten konkrétně jeden vagon, protože jsem pochopil tak, že když ten vlak dojede do cílové stanice, tak přes nějaký systém se zřejmě ty zádržní nádoby, ve kterých právě ta voda a hlavně tedy lidské exkrementy se zhromažďují, tak se potom přesunou do větší nádoby a to by bylo ještě větší problém. No a ona mezi tím teda dojela domů a tak nějak to jakože pustila z hlavy s tím, že no asi samostratila. Tak byla velmi překvapená, když ji volali z jakoby drah a místo toho, aby ji nechali domluvit, tak jim chtěla říct, jo, a mi je jasné, že jste je nenašli, ale děkuju za snahu. A místo toho slyšela, ne, my jsme ho našli. Ležel naštěstí hned nahoře v té nádobě, takže byl vidět na první dobrou. No, velká radost, jednak z toho důvodu, že byl nalezen, a druhak taky, protože byl historický, nebyl to prsten, který si dělali oni nový, ale koupili jej ve starožitnictví a pravděpodobně starý zhruba 150 let, shodou okolností měli iniciály těch dvou manželů, takže proto si ho vybrali. No, někdy je člověk synem, nebo tady v tomto případě dcerou štěstěny. Fresh
1: Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
2: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
3: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.

si tak říkám, jak velký argument je v situaci, kdy vás páni policisté už vysíchají a obvinují z nějakého zločinu, tak jako odpověď použít, nemohl jsem si pomoct. Proč jste to udělal? Nemohl jsem si pomoct. Přesně tohle odpověděl muž, který, a poměrně starší, 67, který po celé republice kradl ve velkém doslova kola. Zatím mu prokázali 17, ale to číslo bude ještě větší. A on to dělal mazaně, vždycky vlakem někam na Mátkově vyrazil a tam se ubytoval na hotelu, no a pak celý den strávil tím, že chodil a hledal, kde stojí nějaké nezrovna levné, nezabezpečené kolo, točmajznul. A během několika málo hodin ho samozřejmě přes online bazary okamžitě rychle prodal, vždycky s výmluvou, že ho čeká operace a že už na tom kole nemůže jezdit, blablabla. No a policisté ho vytipovali čapli a teď se čeká, kolik dalších se ještě přihlásí, protože prokázali mu 17. Ale bude jich víc, no. Když byl vyslíkán, tak řekl, že kola jsou jeho vášně, že když vidí kolo, tak si prostě nemůže pomoct. Zajímavý pohled na věc.

0: Doprava. Doprava.
1: Tak, můj čas konečně vypršel. Není v systému aktuálně žádná nová nehoda, všechny předchozí jsou vyřešeny, tak ať se vám dobře jezdí. A mě taky samozřejmě.
2: Doprava.
0: Doprava. Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přezutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: Buď fresh. Fresh. Fresh Radio.cz.

0: právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
1: Ty vogo, T-Rex!
2: Kde?
3: Tamhle!
2: Ten má ale klapy!
1: Je, tam je dinosauří mláďácko!
3: Mimino Stegosaura!
2: On chodí!
4: On je živý!
1: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
5: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
2: A dívejte, tam je ten velký!
3: Ten má krk až do nebe!
0: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
6: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, beskydek.cz.
0: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
7: Siesta. A Radek Erben mluví s těmi, o kterých se mluví na Fresh Radio.
8: Pěkné pondělí 7. září, 12 hodin, 2 minuty. Dobrou chuť k obědu, já taky oběd vám. A dáme si Calvina Harrise a Regenbowmana. Baby.

dancových hitů 90. let, teď na Fresh Radio, samozřejmě. Little Miss Dancer, tedy rytmus vás roztančí, tak snad se tak stalo v pondělí s kapelou Snap. Jo, moc pondělí, málo kávy,

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Switch Disco, za chvilku Luis Fonsi a Daddy Yankee. No a teď zase znovu k pondělku, buďte rádi tam, kde jste, protože můžete dělat i jinou práci, třeba toto. 2 metry na délku, 80 cm na šířku a čas běží. Představte si, v Maďarsku soutěžilo 19 dvojic v kopání hrobů. Vítězové zvládli jámu i její zasypání za hodinu a 21 minut. No a pořadatelé chtějí ukázat, že jde fakt o poctivé řemeslo. Já to říkám pořád. Všichni do jednoho tam jednou skončíme. Ať už v půdě, nebo někde rozptýlení. No takže, až se dnes práce potáhne, pořád můžete být rádi za kancel. Co? A nebo ne?
1: Moje auto mě reprezentuje.
2: Automička IMO.
1: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
2: Automička IMO.
1: Perfektně umyté auto od 109 korun.
2: Automička IMO.
1: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
2: Automička IMO.
1: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
3: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: Siesta.

Teddy Swims, Mr. Pohoda. Mr. Know It All. Mr. Know It All. 12:27. Fresh Radio. Přátelé, někdy si říkáte, že byste chtěli z toho zmatku a z toho městského stresu vypadnout někam na samotu. Má to svoje výhody i nevýhody. Já bych teď řekl jednu výhodu. Představte si, že se zbalíte a s celou rodinou se odstěhujete třeba na italský ostrov Stromboli. A tam se po 20 letech znovu otevírá základní škola. To je fakt. Ta základní škola má jednu učitelku a jedinou žákyni, 6letou Ajšu. Ano, slyšíte správně. Ve vesnici žije jen 40 lidí a do jiné školy by musela každý den lodí. Chápete to, jo? Takže je nesmysl, aby jezdila každý den lodí tam a zpátky. Takže zavedli školu. No, já myslím, že výhodou je, že si paní učitelka její jméno zapamatuje okamžitě. A nevýhodou je u té Ajši, u té jediné žákyně, že třeba, já nevím, zapomenutý domácí úkol nejde svést na spolužáka. Ale i tak, představte si to, že byste tam měli své dítě. To je představa. Siesta a Radek Erben.

0: Mabel, posloucháte Fresh Radio a asi umělou inteligenci používá každý z nás. Jsem tam, někdo více, někdo méně. Ale umělá inteligence podle mě má být levná, rychlá a má nám šetřit práci, že ano? Jenomže účet za ní možná zaplatíme úplně někde jinde. Tak třeba datacentra pro AI potřebují tolik paměťových čipů, že jich začíná být nedostatek pro běžnou elektroniku. A podle analytiků mají kvůli tomu zdražovat mobily, notebooky anebo herní zařízení. Průměrná cena smartfonů má letos podle IDCčka vyskočit skoro o 28%. No, pěkné, takže jsem rád, že mám ještě někde v šuplíku ty staré Nokia 6310 a já nevím, jaká ještě čísla. Možná se to někdy bude hodit. Jestli ty telefony a notebooky půjdou takhle nahoru, tak nesmysl, za to určitě nezaplatím. A co vy na to?
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Po prázdninách jsou děti zase zpátky v ranních ulicích plných aut, stresu a zmatku.
3: A první dny. Všude je toho najednou nějak moc. Sluchátka, kamarádi, mobil, historky z prázdnin a pozornost občas úplně někde jinde než u provozu.
4: Řidiči, počítejte s jejich roztržitostí nejen u škol a přechodů a raději zpomalte.
5: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
6: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.

Luis Capaldi nám hulákal do uší za 5 minut 13 hodin. Podíváme se za chvilku taky na aktuální dopravu, jak to vypadá nejenom na Moravě a ve Slezsku, kdyby cokoliv, kdekoliv, náš WhatsApp je k dispozici. Teď posílám Blaze anebo Fede La Granda.

0: Fresh Radio, Siesta a teď doprava.
1: Doprava.
0: V Moravskoslezském kraji nemáme hlášenou žádnou nehodu, což je dobrá zpráva. Když se mrkneme ještě třeba do Olomouckého kraje, tam nás můžete taky poslouchat prostřednictvím DAB Plus nebo naší aplikace, která je vychytaná, tak pozor v Hranicích v ulici třídy 1. máje. Dvě osobní auta, je to kousek od ulice Máchova. V tomto místě opatrně, dávejte pozor a šťastnou cestu.
1: Doprava? Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
4: Ty vogo, T-Rex!
5: Kde?
6: Tamhle!
5: Ten má ale klapy!
4: Je, tam je dinosauří mláďácko!
6: Mimino Stegosaura!
5: On chodí!
7: On je živý!
4: Hoši! Velké řiště s průlízkami!
7: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
5: A dívejte, tam je ten velký!
6: Ten má krk až do nebe!
3: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
8: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
9: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Siesta. Siesta. Siesta. Siesta. Muzika, rozhovory, soutěže, každý všední den od 12 na Fresh Radio.

Představte si, že na Fresh Radio hrajeme někdy i rockové věci. Tedy v remixech, abych byl úplně přesný. To jsou oni australští, tak trošku rockeři, hrají indie, pop a tak dále. No a tenhle ten remix zazněl taky v nejnovějším Spider-Manovi. Jo? Tame Impala. Za mě velcí parádisté pro tento rok i pro ten minulý. Loser se to jmenuje. Pojďme si to dát.

0: 13 hodin 20 minut, to byl Lumix a spol. A teď se podíváme na počasí, protože to vypadá, že s počasím to teď je trochu na hlavu. Dnes ráno skoro na bundu, odpoledne může být až 27, zítra na jihu a východě, tedy u nás kolem 30, takže léto se ještě jednou, minimálně jednou vytáhne, doufejme. A ve středu od západu déšť a bouřky, ale pozor, v Čechách jenom kolem 15 stupňů třeba na západě a tady u nás na východě Moravy a na jihu Moravy klidně i přes 30 stupňů Celsia. Takže když potkáte člověka v bundě vedle někoho v kraťasech, tak jsou úplně v pohodě, akorát jeden přijel z Karlových Varů a druhý je z Ostravy.
1: No, super.
2: Co no, super?
1: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
2: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
3: Fresh Radio.

Tik tak, tik tak, tik tak. 4 minuty, tak se jmenoval single od Madony a Justina Timberlakea a taky Timbalanda. Hrál, pravda, nějakých 3,5 minuty na Fresh Radio. Tak já doufám, že to zkousneme. V 16 hodin, když jsme u té 4, tedy ve 4 odpoledne, pozor, sejdeme se na Freshi. Dneska opět s Jirkou Kratochvílem a Radkem Erbenem. Dneska si pozvali, nebo jsme si pozvali Naďu Zímovou z nadačního fondu Křídla pro budoucnost. A téma bude velmi zajímavé, jak pomoci mladým lidem z dětských domovů zvládnout start do samotného života. Není to vůbec jednoduché, jak to řeší právě nadační fond Křídla pro budoucnost. To se dozvíte dneska v pořadu Sejdeme se na Freshi. Každé pondělí od 16 hodin, v neděli potom v repríze od 14 hodin, no a také potom ten další týden už na podcastových platformách, třeba Spotify anebo YouTube. Marshmallow a Portugal, The Man. Phoenix, jsme Fresh Radio. Hezké odpoledne. Oh,

0: Pitbull na Fresh Radio, to se musí výborně poslouchat v nějakém dobrém sportáku. Třeba jste teď někde na cestách a Fresh Radio posloucháte, za chvilku naservírujeme další pecky, ale když jsme u těch sportáků, tak si představte 920 koní z 0 na 100 za 2,7 sekundy a maximálka 343 km za hodinu. Krásné Lamborghini Temerario. Jo, dovedete si to auto představit, když ne, tak si ho najděte, je to krasavec. No a tohle auto dostala italská policie jako nový služebák. Ale teď bacha, není to na nahánění řidičů po dálnici. Policie ho totiž používá hlavně pro rychlý převoz orgánů k transplantacím. S Lamborghini spolupracuje už přes 20 let a za tu dobu takhle převezla více než 200 orgánů. Pěkné, takže až vás v Itálii předjede policejní Lambo, neberte to osobně, tentokrát opravdu někam spěchá. Tak šťastnou cestu všem.
1: Rajva, bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Rajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Rajva, určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Rajva.cz.
3: No, super.
4: Co no, super?
3: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
4: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2 000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
4: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.

Ella Henderson, Rudimental Alibi. Tady je Fresh Radio, hezké odpoledne. Tak před chvilkou jsem se teda rozplýval nad policejním Lamborghini v Itálii a shodou okolností před chvilkou napsala naše Mikaela, že jede tramvají do rádia, že její Lamborghini v uvozovkách, takový malý Fiat, nebo co to teď má za auto, neměl brzdovou

kapalinu. Zjistila to, až když to auto nastartovala. No tak to je pruser, průšvih, je to nepříjemné a je třeba si ty kapaliny v autech hlídat. Já doufám, že rychlá rota bude nadále rychlá po 14. hodině, že nespomalí, protože Mikaela teď jede městskou hromadnou dopravou. A to je fajn, bezpečně se dopraví na místo. Za chvilkou třeba DJ Gouča, teď Sigala a Paloma Faith. Lullaby ve 13.51. Hezký den.

0: Jay Snake a Bipolar Sunshine Paradise. Původně Phil Collins, tak to není třeba představovat. 14 hodin přesně.
1: Doprava.
0: V Moravskoslezském kraji nemáme hlášené žádné nehody. Jak dobře to zní. Kéž bychom tohle mohli říkat každou hodinu. Jezděte opatrně, šťastnou cestu. Od mikrofonu se loučí Radek Gerben. Uslyšíme se dneska, sejdeme se na Freši od 16 hodin. No a teď už rychlá rota.
1: Doprava. Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.

0: 14 hodin a 8 minut, tohle to byla Daša a Austin, no a začíná rychlá rota na Fresh Radio v pondělí 7. září. Zdraví vás všechny Marek Urbanec a pozdravila by vás i Mikaela, jo? Jenomže ona tady ještě není, protože se jí, jak už bylo zmíněno, vypustili nějaké tekutiny v autě a ono, když to zjistíte po 200 metrech, tak už s tím asi nic moc neuděláte. V každém případě Míša sedí v tramvajce, neboli v šalině, nebo jak už to tady máme v té naší Ostravě, prostě sedí v takové té železné boudě, která ji veze po kolejích, no a hlásila se nám naposledy ze Svinovských mostů, tak já na ní zkusím ještě chviličku počkat a uvidíme, co všechno a jak, a řekne nám, co se vlastně všechno stalo. Tak jsme tady, rychlá rota, jdeme na další muziku.
1: Fresh Radio!

Jasně, taky Ale Farben se svým songem She Moves v závorce Far Away tady u nás na Freshi v rychlé rotě. No musím říct, že Mikála ještě stále není, jo, tak bohužel nedá se nic dělat. Budeme pokračovat dále v programu. Já jsem včera narazil na internetu na příspěvek od mého kamaráda Ondřeje Kocura, který prostě se oženil, má malé dítě, super, Teoška, jo, tak to je všechno v pohodě. No a on mu přes aplikaci Suno složil takovou písničku, která se jmenuje Motoráček. Na tom všechno není nic divného, je to všecko úplně vlastně v pohodě, kdyby do toho nepřidal remix v Neuro, to znamená drum and bass a neurofunk. No a já jsem si řekl, že my tady některé věci hrajeme docela dost měkce, tak kousíček bych tady toho speciálně pustil už jenom proto, že ta čeština v tom neurofunku zní úplně neuvěřitelně. Tak poslouchejte dobře, jo, jestli to teda se rozjede a jdem na to.

0: Tak co, jak se vám to líbí? Já jsem z toho úplně unešený, totální masakr za mě. Tady už není ani o tom se bavit třeba, že ta umělá inteligence toho umí tolik, ale prostě, že to dotáhne do takové dokonalosti, tak bych řekl, že drum and bassoví producenti se můžou, jak bych to řekl, chytit za frňák.
1: No, super.
2: Co no, super?
1: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
2: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory, Javorsky.cz.
3: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
4: Ty vogo, T-Rex!
5: Kde?
6: Tamhle!
5: Ten má ale klapy!
4: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
7: Mimino stegosaura!
8: On chodí!
9: On je živý!
4: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
10: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
11: A dívejte, tam je ten velký!
12: Ten má krk až do nebe!
3: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury! Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
13: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
14: Být či nebýt, toť otázka. Ne. Jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
15: Rychlá rota.
16: Aneb dva, co nezastavíš.
17: Rychlá.

0: everybody, baba dorazila.
1: Jaga?
0: Mikaela baba Jaga dorazila.
2: Pravda nebo lež?
3: OK, je to tady, nový týden, pravda nebo lež, hrajeme o 2000 korun do golfparku ve Lhotce, to znamená, že tam to můžete utratit buď v restauraci, anebo na adventure golfu.
1: A ty jsi minule říkal, že tam velice dobře vaří, že?
3: Výborně tam vaří, opravdu, tam to fakt jako stojí za to. No a ty jsi tady nebyla, takže vůbec nevíš,
1: nevím,
3: o co go.
1: Já jsem tě neposlouchala.
3: Tak prostě, tak v pohodě, tak buď ticho. Jdeme na zákeřnou otázku, kdy vlastně v minulém vstupu jsem vám pouštěl neurofunkový remix takového motoráčku, kdy kamarád Ondra Kocur to složil nebo nechal to vytvořit AI v aplikaci Suno pro svého syna. A teď, je pravda anebo lež, že jeho kluk se jmenuje Teo? Jo? Tak pojďme na aplikaci, můžete tam nechat hlasovou zprávu, můžete napsat, jestli to je pravda anebo lež. A samozřejmě hrajeme o 2000 korun do golfparku Lhotka.
2: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
4: Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice, Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér.
2: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Pravda nebo lež?
1: Pravda nebo lež? Naše
2: byla to pravda,
1: soutěž.
2: Byla to pravda.
1: Jak jsi poslechla tu písničku, líbila se ti?
2: Poslechla jsem si jednu sloku, jeden refrén.
1: Ano, však to stačí, prosím tě, ne?
2: No, a tam jsem zjistila, že se jmenoval Teo.
1: Ano, takže byla to pravda.
2: Ano.
1: Martine, je to tvoje, teda postupuješ jako první tenhle ten týden do slosování o 2000 korun do golfparku Lhotka, jo?
2: Mm-hmm.
1: A jenom tě poprosíme, dopiš si celé jméno do profilu, ať můžem v klidu kopírovat, že jo? Do tabulek
2: a nemusíme
1: se doptávat pořád. No, i vy ostatní, jo, díky moc. No, tak dneska pravda nebo lež je vyřešená.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party Sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
4: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
5: Začíná škola a možná právě teď míjíte dítě se sluchátky na uších a mobilem v ruce.
6: Nečekejte, že vás uvidí a rozhlédne se na přechodu, když je hlavou pořád ještě někde na prázdninách.
7: Buďte připraveni zastavit, protože někdy stačí vteřina, aby všechno dopadlo úplně jinak.
8: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
0: Rychlá rota. Marek a Mikaela.

0: soutěž pondělní už máme za sebou a ty konečně prozraď, co se ti stalo a vůbec, jak se jelo městskou hromadnou dopravou.
1: Já nevím, jestli to už není trapné, tyto mé historky s auty. Nebo já bych mohla udělat rubriku naopak,
0: že? Trapné to úplně není, ale tak jako já doufám, že se někdy vrátím k rubrice chyba na plotně, tak ty bys mohla udělat chyba v autě s Michailou.
1: Já myslím, že jsem docela už odborník na to, co se v autě, jako může všechno pokakat.
0: Ano, podělat. Ano, jistě. No, tak co to bylo tentokrát?
1: No tak tentokrát mi vytekla brzdová kapalina. Tak jsem
0: jak jsi to zjistila?
1: Jsem ráno nastartovala auto a já vždycky stojím jakoby z kopečka, dole se otočím a jedu pak nahoru do Kyjovic. A to auto jako prostě nebrzdilo, to je jednoduché.
0: Jakože si prošlápla pedál.
1: Prostě jsem prošlápla pedál, tak jsem to z toho kopečka tak nějak sjela, pak jsem znovu asi dvakrát nastartovala. Někdy si říkám, víš, že stačí ten pedál několikrát našlapat, je to staré auto, tak zkoušela docela dost variant, nezabralo. Tak jsem usoudila, že možná by bylo rozumnější nikam nejet a zůstat doma.
0: A nenapadlo tě třeba, že bys to dala přes ručku jenom?
1: Ona ani ta ručka člověče nezafungovala. Takže jsem to raději nechala doma. No a jak jsem se vracela domů, tak jsem našla tu kaluš pod svým autem, tak si říkám, že to nejspíš byla brzdová kapalina a možná bych mohla začít dělat automechaničku.
0: Já už jako fakt nevím, co bych ti na to řekl, jo, protože se bavili, že by bylo dobré, kdyby si třeba měla vrtulník nebo něco takového, ale já se tak na tebe dívám, tak to bych už nedal do ruky ani koště.
1: No, raději nedávej. Já jsem kazí koště a kazí mobil a všechno možné. Jo, to jsem já.
2: Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Doprava.
1: 15. hodina odbyla, my se společně podíváme na dopravu. Hody díky, Hody nám napsal zhruba před půl hodinou, že u Ferony na klasickém místě se měří. No a co se týče úplně jakože dopravy, tak na D1 mezi kilometry 359 a 361 ve směru na Brno se tvoří kolona, tak počítejte se zdržením.
0: Doprava. Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
6: Marek a Mikaela. Každý den od 14 na Fresh Radio.

0: Marika Michaela, Rychlá rota, to je vaše oblíbená dvojka odpolední na Fresh Radio, to je to, co ladíte. Marečku, já mám tolik zážitků z víkendu, ale jako tolik.
1: Já se obávám, že nám nebude stačit tahle ta jedna hodina.
0: To možná nebude, no.
1: No tak povídej.
0: Já jsem byla v sobotu na tom offroadu, grill off, jo, na tom srazu offroadovém. Úplná super pecka, bylo luxusní počasí, teda oni by možná ocenili, kdyby víc pršelo, protože no, mrholilo dopoledne. Ale čověče, mě to asi trošku uhranulo, ty offroady, jak oni tam jezdili do toho, do těch kopců, jo, co to všechno vyjede, jak byli odbláta. No to bylo úplně super, chvilku je museli zahrát hasiči vždycky, protože to prostě nešlo vyjet, tak tam někde to zapíchli. Tak za mě to bylo jako super akce, byla jsem asi do půl sedmé do večera.
1: Důležité, že měli první pomoc.
0: No tak to všechno tam měli. A to nebylo třeba. To nebylo třeba.
1: Ne, já myslím jako ty hasiče.
0: Jo, to jo, no tak pro ty auta měli první pomoc. To rozhodně bylo potřeba sem tam. A takže za mě úplně skvělá povedená akce. Zdravím. No a já jsem v neděli potom byla na tom na Brembo Ostrava Marathon City, na tom maratonu a to člověče bylo taky neskutečně zajímavé. Tam bylo opravdu spousta lidí na tom Masarykáči. A vlastně, jak říkal pan ředitel Jirka, který tady byl v pátek na rozhovor, tak přes 3000 lidí do toho ti návštěvníci, takže obrovská spousta lidí, bylo to masakr. Ale normálně, to tak jako vezmu hopem, krom toho, že tu poslední část toho maratonu doběhli i běžci nad 70 let, teda muži, tak to jsem byla úplně jako hotová. Opravdu byly tam první tři místa muži nad 70 let, to jsem opravdu obdivovala, tak samo
1: tak
0: ty ženy.
1: Klobouček teda.
0: Které byly nad 60, to bylo fakt skvělé, jako obrovský obdiv. Tak to normálně skončilo tak, teď ti to musím říct, těžkou romantikou.
1: Nekecem.
0: Jako hodně velkou romantikou.
1: Ti někdo požádal o ruku?
0: Mně ne. Ale Jirka, pan ředitel toho maratonu, svou ženu na pódiu.
1: Nekece.
0: Jo, normálně jsme všichni brečeli jak želvy. To byla taková krása.

0: No tak ty jsi pracovala celý víkend, tak to já jsem pracoval jenom v neděli, protože já jsem v sobotu měl volno. Ovšem, u mě volno znamená vařit, jo, takže vlastně já jsem se postavil k plotně. No a v sobota byla nebyla ve znamení Merkura, ale sobota byla ve znamení hovězího masa. Jo. To znamená, já jsem uvařil gulášovku, ovšem, já jsem se tak plácnul přes kapsu, že vlastně, když jsem se v pátek vracel tady z Friday Mixu, tak jsem se stavil do řezníka a díval jsem se, co mu tam zbylo, protože přece jenom o půl osmé večer už toho úřezníka moc není. A zbylo tam kilo nádherného zadního prostě, nevím, zadní plecko, nechápu, plecko vepřové je vpředu, zadní plecko je vzadu, nechápu to vůbec nic, ale to je jedno. Já jsem to koupil, asi 310 korun za to kilo a já jsem z toho udělal gulášovku.
1: Ty jsi spotřeboval dobře odmínit asi.
0: Ale to je takový masakr ta gulášovka, jestli si vzpomenu, tak ti donesu zítra vzorek, pokud mě naši nezbijou, že ti vůbec něco dávám.
1: No pokud už to
0: ne, to 100% ne, protože já jsem z toho udělal 5 litrů, takže to bude úplně v klidu. No aby toho nebylo málo, tak jsem vytáhl hovězí líčka a všichni to dělají po burgundsku a na červeném víně a na zelenině. No a já jsem to udělal na svých oblíbených žampionech, jo, jsem to porusil, takže mňam.
1: Takže dojídáš celý týden gulášovku ještě?
0: No tak jako nevím, jestli celý týden, ale myslím si, že 2-3 dny ještě by vydržela. No.
1: A víš co, zase je to dobré, že ty pak nemusíš vařit každý den. To je dobré, když to děláš v takových velkých množstvích.
0: To jo, jako to, ta polívka určitě, ale přece nechceš celý týden třeba jíst guláš. Jo. To se dá jíst tak jako dvakrát, třikrát, ale jakože obden. No, tak budu muset něco vymyslet. Já jsem tam viděl ještě někde v mražáku nějaké křídelka, já si zase nějak naložím a asi zítra si udělám křídla, nebo co si udělám.
1: No,
0: co?
1: No, když už ti nerostou, tak je aspoň pojíš. No.
0: Jo, jasně. No a v neděli, a tak to příště, příštím vstupu, co se stalo v neděli, jo?
1: Dobře.
2: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
3: 7.30. Vy spěcháte do práce. Děti spěchají do školy a ostravské ulice jsou najednou víc než plné.
4: Tak nespěchejte i za volantem. U škol, zastávek a přechodů může dítě vběhnout do vozovky, objevit se mezi auty nebo vám prostě nedat přednost.
3: Pár vteřin vás nezdrží. Zpomalte.
5: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
6: No, super.
7: Co no, super?
6: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
7: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
8: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
9: Ten pocit, když kafe nestíhá. Rychlá rota na Fresh Radio. S Markem a Mikaelou.

0: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Chocoboss. Nová sladká zastávka v Gate Carolina. Přímo naproti fórum Nová Carolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocoboss. Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Secesní restaurace Ondráž ve Svijadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit.
0: Vyhrávej skvělé ceny!
2: Marek a Mikaela na Fresh Radio. Oh,

0: Stephen Sanchez, Until I Found You, no a ty jsi vlastně měla víkend pracovní kompletně celý a já teda neděli, kdy teda do toho nepočítám to vaření v sobotu, tak v neděli, já jsem stával v 6 v neděli. Kolik jsi stával?
1: Jako ráno myslíš, jo?
0: V 6 ráno.
1: Jak já jsem v neděli stávala standardně, jako vstávám v podstatě během týdne, ale to bylo okolo půl osmé, sedma půl osmé.
0: Dobře. No a jako masakr, 6 hodin vstávat, je to takové trošičku zvláštní. A nesmíš si to tak brát, jo, protože přece jenom jako, když podnikáš, tak je ti úplně jedno, který den, kdy vstáváš a pokud ti to za peníze, tak prostě vstaneš. No a dorazil jsem tu na tu akci, mimochodem to bylo Vychvaldu, bylo to super, strašně spousta starých aut amerických tam přijelo a bylo to v takové, jako, byl to nultý ročník, jo, že hodně se od toho čekalo, nečekalo a ve finále, kdy bylo nasmluvaných, já nevím, 60 nebo 70 aut a přijelo jich 120.
1: Jo, jednou tolik.
0: Jo, to je jako slušný masakr. No a taky se počítalo, že přijde tak 400 lidí a možná přišlo kolem tisíce.
1: Taky jednou tolik. Jo,
0: to úplně jako pecka. No navíc vyšlo počasí úplně skvěle, takže byly langoše, byly parky, byly krásné auta, byly nějaké soutěže pro děti, samozřejmě skákací hrát a další věci a tak. Prostě velmi příjemná neděle.
1: A langoše jsi zdal?
0: Ne, já jsem si dal párek v rohlíku, já jsem měl strach, že kdybych si dal langoš, tak se z toho
1: To si nemohl dopustit.
0: To jsem nemohl dopustit.
1: No, tomu rozumím.
0: Takže jediná zkažená věc v neděli, že Baník dostal čtverku. No, tak to s tím nic neuděláme. Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: No pokud já se dneska nemýlím, tak je pondělí, takové
1: nemýlíš
0: zajímavé pondělí.
1: Se?
0: Je jiné, než jsem ho očekávala od rána.
1: Je pato.
0: A tím, no tak se mi to změnilo hnedka od rána, ty
1: jo,
0: plány,
1: vlastně,
0: než
1: jo, jasně,
0: jsem
1: jasně,
0: měla.
1: To, ty tekutiny.
0: A já myslím, že co se ale dneska nezmění, je plán Fresh Rádia. Takže po nás už nastupují kluci Jirka a Radek, z jich sejdeme se na Freshi. Dneska tam mají, pokud je to správně, Naďu Zímovou z dračního fondu Křídla pro budoucnost.
1: Mm-hmm.
0: Takže jak pomoci mladým lidem z dětských domovů zvládnout start do samotného života?
1: Ale to musí být jako masakr. Představ si, že máš 18 let, teď si zbalíš ten kufr, vykopnou tě z těch dveří
0: a
1: teď záleží, jestli máš práci nebo nemáš práci, jo? Kam půjdeš, co budeš dělat a tak dále. Tak já si myslím, že tohle to asi bude velmi výživné vysílání.
0: Já myslím taky.
1: Tak
0: dneska
1: jo.
0: Na Freshi sejdeme se.
2: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz. Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz. Rychlá rota na Fresh Radio s Markem a

0: No, mám tady jedno téma, které možná škoda, že otevíráme nakonec a možná se k němu vrátíme zítra, ale inspiroval mě Andres Raška, který byl tady u nás ve Freshi, je to pan veterinář tady z Ostravy a taky MMA zápasník, nevím, jestli byl tady u kluku.
1: Myslím, že jo.
0: Jo, no tak on mě velmi inspiroval, protože natočil velmi vtipný reel, na který já jsem zareagovala, a to je, když si poprvé u své holky na návštěvě a potřebuje... potřebuješ na záchod, na velkou. Mm-hmm. Tak kdo to jak jako má, kolikrát si to zažil, že prostě jsi to jako držel, co se dalo, víš?
1: No tak jistě, mockrát.
0: Mockrát. Mm-hmm. Někteří tam jako potom i psali, že chodili třeba rychle na benzínku, že to pití, které má, že je nedostačující, tak museli odběhnout nebo do hospody nebo někam, aby to nevykonali jako u ní doma hnedka. Jo. Tak to je jako téma, která mě fakt zajímá, na které bychom se zítra mohli vrhnout a jako víc ho rozebrat, jak to kdo má s používáním toalety na prvním rande.
1: Ono to není ani na rande, jako třeba mi se to stalo i na rockovém koncertu, kde prostě kolem dokola fakt bylo tolik lidí, že jsem to celou dobu v sobě držel. No. Jo, a pak jsme vlastně z toho koncertu vyjeli a já říkám, prosím tě, jeď rychle na pumpu, nebo to špatně dopadne. No a prostě na pumpě jsem se takzvaně vyprděl, no.
0: Jo, tak hele, tohle nás čeká zítra, tohle téma, protože to už dneska úplně nestihne. Mm-hmm,
1: tak to zapíš do nějakého deníčku, ať na

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: MC a taky YouTube, Take Me to the Clouds Above. Minutu a půl po 16. hodině.
1: Doprava.
0: Jasně, jdeme na dopravu, docela to tady, jakože řekl bych, hoří. Na konci Místecké ulice, když se napojujete na ten velký kruháč, pod kterým je Mariánskohorská, tak tam je dopravní nehoda 3 osobních automobilů, naštěstí je to bez zranění, no a tak ještě je dopravní nehoda na Zámeckém okruhu v Opavě, tam jsou v sobě 2 osobáky, naštěstí bez zranění, jenom s překážkou na vozovce. Teď už sejdeme se na Freši.
1: Doprava. Hlavní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
2: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
3: Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
4: Hledáte víc než jen 4 stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
5: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
6: Ty vogo, T-Rex!
7: Kde?
8: Tamhle!
7: Ten má ale klapy!
6: Je! Tam je dinosauří mláďácko.
8: Mimino Stegosaura.
7: On chodí.
9: On je živý.
6: Hoši, velké řeště s průlízkami.
7: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
8: A dívejte, tam je ten velký.
7: Ten má krk až do nebe.
5: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
10: Posloucháš Fresh Radio.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: V 18 letech většina z nás teprve zjišťovala, co chce v životě dělat. Jenže představte si, že v tu chvíli zároveň opouštíte dětský domov a najednou máte sami vyřešit bydlení, práci, peníze i celý svůj další život.
2: Právě mladým lidem v této situaci pomáhá nadační fond Křídla pro budoucnost. A dnes si budeme povídat nejenom o tom, jak taková pomoc vypadá, ale hlavně o příbězích lidí, kterým může změnit život.
1: No, naším dnešním hostem je spoluzakladatelka fondu Naďa Zímová.
2: Naďo, vítejte v našem studiu.
3: Dobrý den.
2: Naďo, pro ty, co nás teď naladili poprvé, řekněte to svými slovy a určitě jednodušeji než my jsme to třeba podali. Co je to Křídla pro budoucnost jednou větou?
3: Tak, Křídla pro budoucnost je vlastně nadační fond, který pomáhá mladým lidem, kteří odchází z dětských domovů, postavit se na vlastní nohy. Takhle úplně jednoduše.
1: To znamená, váš fond je pro lidi, děti, mládež, kteří opouštějí dětský domov, to znamená v 18 letech?
3: Může to být v 18 letech, ale může to být třeba ve 20 nebo až třeba v 25 letech, protože děti nebo mladí lidé po 18. roce, kteří studují nebo jsou na nějakých učňácích, tak můžou stále zůstávat až do věku 26 let v dětských domovech.
2: Až do 26 let?
3: Pokud studují, tak ano.
2: Nás zajímá, kolik mladých lidí ročně v Česku opustí dětský domov a co se s nimi obvykle stane, když jim nikdo nepomůže.
3: No, přibližně je to kolem 200 dětí v celé republice, nebo mladých lidí v České republice. A my to tak trošku dělíme na třetiny. Třetina těch mladých lidí studuje, posouvá se do toho života dál, už vědí, co chtějí dělat, dostali nějaké třeba základy, byť v dětském domově, a nebo právě v rámci pomoci nějakých nadačních fondů, školení a tak dále, jak se s tím životem poprat. Třetina jsou děti, které víceméně zůstanou na sociálních dávkách nebo na pracovních úřadech nebo bohužel řekněme i na ulici. Jo? A pak je tam taková ta třetina, která nemá ještě úplně jasno a nemá takovou tu podporu nebo nemá to sebevědomí do toho života vykročit úplně sami, a proto jsme tady my.
1: Na vašem webu jsem se dočetl, že máte 4 pilíře podpory. Jaké to konkrétně jsou?
3: Tak, 4 pilíře naší podpory je v podstatě. Zabýváme se finanční gramotností, práce a profesní budoucností, bydlením a sociálním životem a potom můžeme pomoct i v psychologických, právních a ostatních záležitostech. Tak.
2: Je to takový komplexní souhrn všech věcí, které třeba ty děti nebo ti mladiství vůbec nemají. Jaké to je blízko realitě, když se řekne 18. narozeniny a najednou si sám s kufrem venku? To takhle normálně může vyjít a dopadnout?
3: Ano, může se to takhle stát. Máme dokonce případy, kdy se mladý muž tady v našem Moravskoslezském kraji v jednom dětském domově těšil na to, až bude mít těch 18 let, že si vezme ten kufr a odejde. A i paní vychovatelky, i my, když jsme tam byli na setkání, tak jsme se optali, no a co budeš dělat? A on říká, no najdu si práci a bydlení. A my jsme se ptali, a kde? A on říká, no to ještě nevím. A my říkáme, no ale ty musíš jít už jakoby někam, protože první noc kde budeš spát, nebo musíš to mít zajištěné dopředu. Takže nakonec se na nás obrátil, byl rozumný a měsíc předtím, než teda opravdu měl ty 18, tak nás požádal o pomoc. My jsme se zeptali, co umí, jestli je vyučený, nebyl ani vyučený. Nicméně přes jednu personální agenturu jsme se snažili mu zajistit práci i s ubytováním. Takže to je taková ta pomoc, kterou my můžeme poskytnout a jsme za to moc rádi, pokud naši partneři nás vyslyší a pomůžou.
1: Paní Naďo, na to já jsem se chtěl zeptat, protože my třeba s Radkem to známe z domova, že jakmile se blíží ten 18. rok života, tak na to se většinou děti, mládež ze zdravých rodin těší. Je to tak i u dětí z dětského domova, nebo ten 18. rok je spíš takový strašák, co se bude dít potom?
3: Víte, řeknu to asi tak. Ti, co jsou rozumní a mají už nějakou svoji vizi a cestu a myšlenku, kam do v té budoucnosti se chtějí ubírat, tak využijou toho dětského domova k tomu, aby si udělali školu nebo učňovský zaměření. Někdo tam třeba studuje i dva učňáky, jenom proto, aby zůstal. Má třeba kuchař číšník a pak si udělá zahradnictví. Jo, aby zůstal v podstatě v tom komplexu co nejdále, protože se nemusí zabývat těma starostma, který už mají ty ostatní, když se ty dveře zavřou. To znamená odvody, socka, zdravka, nájem a tyhle ty věci, které si ty děti vůbec neuvědomujou, že musí zajistit.
2: Křídla pro budoucnost, budeme to probírat i za chvíli, ale kdo zatím prakticky stojí, že tenhle projekt vznikl? Hned po přestávce se podíváme na to, jak se k tomu náš host, Naďa Zímová, vůbec dostala. Zůstaňte s námi.
0: Sejdeme se na Freši.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Vítejte zpátky, sejdeme se na Freši, stále je s námi Naďa Zímová z fondu, nebo z nadačního fondu Křídla pro budoucnost. A teď se podíváme trochu víc osobně na to, jak prakticky tahle cesta začala.
2: No a mě by zajímalo, jak jste se na tuhle cestu vydala vy?
3: No, já jsem člověk, který má celoživotně takové to nutkání neustále někomu pomáhat. A když jsem dělala různé aktivity, tak jsem vždycky pomáhala nějakým nadačním fondům podporovat byť děti po úrazech, nebo jsem natočila film jako koproducent Můj příběh s Vlastinou Svátkovou, kdy jsme vlastně řešili domácí násilí, takže zase silné téma. No a protože jsem se potkala s kolegyní Marcelou Dytkovou na podnikatelských snídaních v kulturním domu Akord, kam docházím už asi 6. rokem. A Marcela pochází pracovně tady z těch nezisků, kde už roky pomáhala právě dětem z dětských domovů a na té cestě samostatné. A nebyla úplně spokojená s tím, jak se to všude řeší. Tak já jsem akční člověk, tak jsem jí nabídla, říkám, tak pojďme, ty máš zkušenosti s tím, já mám zkušenosti zase z jiného segmentu, když to dáme dohromady, dáme tomu nějakou právní kulturu, jak se říká, založíme nadační fond a můžeme pomáhat.
2: Takže podnikatelská snídaně stála u zrodu takhle krásného projektu.
3: V podstatě ano.
1: Ale vy jste, jestli se nepletu, i dobrovolničila.
3: Ano.
1: To bylo předtím, než vznikl ten nadační ano. fond. A dobrovolnictví, to hodně přesvědčí lidi o tom, že je dobré pomáhat i tímto způsobem?
3: Ano, určitě. Víte, když chcete s tím životem něco udělat a pomoct těm lidem, kteří to potřebují, tak to musíte nějak uchopit. A pokud to jakoby nezačnete dělat sám, tak nikoho nemůžete přesvědčit, ať jde do toho s vámi, nebo ať vám přispěje na ten daný projekt, protože zrovna teď to děláte pro nějakou holčinu, která si poranila míchu třeba a je po těžkém úraze a byla to třeba nadějná lyžařka, jo? Jako třeba v předchozím nezisku.
2: Propisují se nějak tyhle těžké příběhy i do vašeho osobního života?
3: Víte co, já mám šťastnou rodinu, šťastný život, mám krásné 3 dospělé děti a 2 malá vnoučata zatím, ale pořád mám takovou tu potřebu ještě dávat víc. A já si myslím, že takových lidí, jako jsem já, je mnoho, akorát to neumí třeba uchopit nebo se neumí nasměrovat tam správně, protože každý člověk chce, když už dává, nejenom ze sebe, nějaké rady, pomoci nebo finanční podporu, tak to chce dávat konkrétním lidem nebo dětem.
1: A to je to, to mě trošku napadá, že tohle dobrovolník nemůže dělat, že dobrovolník je někam postaven a musí dělat to, co zrovna je nutné a že nemůže třeba pomoci někomu, i když by velice chtěl?
3: Ano, je to tak, protože když jsem předtím dělala třeba různé akce, vybírala jsem penízky na ten další nebo jiný nadační fond, věděla jsem, kam ty penízky do kterého fondu jdou, co s tím dělají, ale nemohla jsem úplně konkrétně pomáhat. Když to tady, to umím uchopit. Umím si říct, ano, tady ten človíček stojí za to, aby jsme ho podpořili, tady ten třeba malinko a tam ten třeba už vůbec ne, protože je ztracený a i kdyby jsme se snažili, tak prostě to nejde. Některé věci fakt nejdou.
2: Vy často zmiňujete, že dáváte a mě by zajímalo, co dostává Naďa Zímová?
3: Odměnu. Odměnu v podobě emocí, setkávání se s těma mladýma lidma. Je tam nádherná energie u těch lidí, kteří chtějí do toho života nějakým způsobem vstoupit. Jestli můžu říct jeden třeba z případů, co mě teďko napadlo. Před rokem nás oslovil dětský domov, abychom podpořili mladou slečnu, která studuje kadeřnictví a že potřebuje zakoupit kadeřnický kufřík, že si ho musí kupovat sami. Stojí to kolem 9000 korun, slečna ty penízky neměla, takže jsme jí přispěli. Dostali jsme nádherný od ní děkovný dopis, mail i s fotografií, že to můžeme zveřejnit, že nám moc děkuje. A teď v květnu jsme měli setkání v Opavě s mladýma slečnama z dětského domova, tak aby jsme jim udělali prezentaci a takové školeníčko, jak se ucházet o první práci. Měli jsme tam kolegyni Haničku Bobrovskou, která je personalista, takže je školila, jak si napsat první CVčko, jak se ucházet o práci a tak dále. A bylo moc hezké, protože najednou tam sedí proti nám ta jedna slečna a Já na ní tak koukám a říkám, ale to seš ty, Adelko. A ona, no. A říkám, no, ty seš ta kadeřnice. Ano. A říkám, no a my jsme ti pomohli. Pamatuješ si nás? A ona, ježiš, to jste vy. No ale to je krásné. Tak to moc děkuju za to, že jsme takhle se propojili, že jsem vás poznala, protože ona teďko dál vlastně vyhrává soutěže kadeřnické, zúčastňuje se a má nádherně nastartovanou tu cestu. Takže to je taková odměna pro
2: nás. Taký příběh se šťastným koncem.
1: A ty příběhy nás baví a možná nás budou bavit i za chvíli. My Naďu Zímovou ještě dál budeme zpovídat. Nadační fond Křídla pro budoucnost jsou naším tématem a za chvíli pokračujeme.
0: Sejdeme se na Freši.

0: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30letou zkušeností nabízíme až 15letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. HousePro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
1: No, super.
2: Co no super?
1: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
2: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
3: Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Radio. Přinášíme show.
4: Fresh Radio.
3: Jsme metropolitní rádio.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Vítejte zpátky, sejdeme se na Freši a tentokrát to bude o konkrétních lidech. Naďa Zímová nám teď přiblíží pár příběhů přímo z terénu.
2: My už jsme ty příběhy slyšeli, některé. Kadeřnice mě zaujala, dneska vyhrává soutěže. Naďo, kdo další vám se takzvaně vryl pod kůži a vzpomínáte si na to, že jste udělali někoho velmi šťastným z domova, z dětského domova?
3: No, víte, my jsme mladý nadační fond, takže úplně, jako ještě nemáme tu historii tak velikou.
2: Kolik máte?
3: No, my jsme vznikli před 2 lety.
2: Takže 2 roky.
3: 2 roky, ale za tu dobu už těch příběhů máme mnoho. Máme mnoho mladých lidí, kterým pomáháme, a máme mnoho lidí v dětských domovech, s kterými už jsme se potkali právě v rámci našich školení, které děláme. Nicméně, tím, že paní kolegyně Marcela Dytková pracuje v nezisku právě s dětmi z dětských domovů od roku 2018, tak má na sebe navázáno už mnoho těchto mladých lidí, kteří už jsou venku a vracejí se za Marcelkou, protože mnoho z nich mentorovala, takže je máme v kontaktu, scházíme se s nima a pomáháme jim pořád dál, protože to není jakoby jednorazová, víte, pomoc těm lidem poradíte, pomůžete, ale oni se vracejí, tak jak děti. Když máte doma děti vyletí z hnízda, tak se za půl roku objeví a řeknou, mamko, taťko, nám se něco nepovedlo, nemohla bys nám poradit, tak úplně stejně takhle to máme my s těmi mladými lidmi, my, co jsou venku.
1: Což je krásné, že se mají kam vracet. A mě tak napadá, jak vypadá ta cesta typického klienta od chvíli, kdy k vám přijde, až po chvíli, kdy stojí na vlastních nohou.
3: No, tak já popíšu třeba jeden z příběhů, který znám z vyprávění, protože začal v době, kdy s tímto mladým mužem komunikovala Marcelka ještě a potom vlastně jsme už s ním komunikovali společně. Takže mladý muž, který odešel z dětského domova, velice šikovný, věděl, co od života chce, neměl úplně jednoduchou cestu, přišel z rozvrácené rodiny, neznal v podstatě rodiče. A když teda se postavil na vlastní nohy, našel si práci, pracuje všechno, tak pořád se snažil toho aspoň tatínka najít. Tatínka našel, bohužel tatínek v bídném stavu, že to tak řeknu, potřeboval umístění do LDNky. Bohužel se tam nemohl dostat, protože měl na sobě exekuce a dluhy. A tohoto člověka stát nepřijme. Takže on si napůjčoval peníze, aby ty dluhy zaplatil, aby tatínek mohl do té LDNky. Takže tatínka tam dostal, byl velice šťastný, nicméně tatínek za půl roku zemřel. A ty všechny dluhy zůstaly na tomto mladém muži. Je to až neuvěřitelně smutné, jak tyto děti, i když se dostanou a postaví se na vlastní nohy, jak stále touží po tom spojení s těmi rodiči a jsou ochotni prostě pro ně udělat maximum. Takže se na nás znovu obrátil, jestli bychom mu pomohli s právní cestou, s exekucema, takže jsme se spojili s naší, bych to řekla, partnerskou právní kanceláří. Muži nebo naši kolegové si ho převzali a komunikovali spolu, aby se z těch dluhů dostal. A měli jsme s ním nedávno setkání, je to asi 2 měsíce zpátky, tady v Ostravě, a byl velice spokojený, velice šťastný, vyřešil ty svoje problémy, pracuje dál, dokonce dělá i to, že když nám tam přijdou noví lidé právě s těma svýma problémama, tak on je takový ten rádce, že jim prostě řekne, jako ty nechceš dokončit školu, proč to děláš, nedělej to, dokonči tu školu, pak to prostě neuděláš už v rámci toho života. Takže jde příkladem a ty příklady životní dává těm druhým.
2: To zní pěkně, to jsou ty příběhy se šťastným koncem, i když tam byla taková ta smutná mezihra, ale máte i příběhy, které opravdu dobře nedopadly, respektive proč?
3: No víte, ono je to spíš o tom, jak si to potom ty lidi zařídí sami. My jim můžeme pomoct, můžeme na tu cestu pomoct navést, podpořit je, ale záleží, jestli ten člověk je natolik silný, aby to potom v tom životě zvládnul. Možná si nikdo neuvědomuje to, že ty děti v té ústavní péči se dostávají nejen do dětských domovů, ale dostávají se i do různých ústavů pro nehodné, jak oni tomu říkají, a do i taky psychiatrické léčby a tak dále. Mají za sebou spousta z nich i drogovou závislost, které se pak dostávají. Takže není pro ně úplně jednoduché, i když jim pomůžete, na té správné cestě zůstat.
1: No tohle jsou přesně ty momenty, kvůli kterým má smysl fond vůbec dělat a o tom, co dává Nadě osobně a jak se můžete zapojit i vy, si povíme hned za chviličku.
0: Sejdeme se na

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Poslední blok dnešního povídání s Naďou Zímovou z Křídel pro budoucnost bude zase tak trochu osobní.
2: Takže první otázka samozřejmě nemůže být jiná než osobní. Co konkrétně vám tady ta práce dává?
3: Takové to uspokojení, že mohu pomáhat těm, co to potřebují. A potom i ta odměna za to, když vidíte, že se to povede. My samozřejmě nepomáháme jenom dětem z dětských domovů, které se staví na nohy a potřebují bydlení a práci, ale pomáháme i těm talentovaným dětem. Takže třeba teď se na nás obrátila slečna Katka, která začala svůj život v zahraničí, odcestovala, našla si tam práci, bydlení, byla v Norsku, v Rakousku, pracovala, teď se tady vrátila a teď si zařídila roční v podstatě pobyt na Novém Zélandu. Vydala knížku pohádek sama a teď napsala knížku, kterou by ráda vydala a jmenuje se to Příběhy životní zpovědi. Tak, životní zpovědi. Kdyby někdo čekal, že jsou to povídky, nejsou to povídky. Jsou to tvrdé zpovědi těch lidí, co opravdu fakticky zažili v ústavní péči předtím a potom. Nečte se to úplně jednoduše, ale byla bych ráda, abychom jí pomohli finančně podpořit vydání této knížky. Dávali jsme to i na LinkedIn, dávali jsme tam QR kód, ale QR kód najdete i na našich webových stránkách. Pokud by to zajímalo, firmy můžou v podstatě přispívat a dát

0: dětské domovy, tak mladí dospělí, kteří už jsou venku a potřebují pomoc a podporu. Kontakty najdou na našich webových stránkách, jinak pro firmy můžeme na darovací smlouvu udělat jakýkoliv finanční budget i dlouhodobého charakteru a jednotlivci můžou přes QR kód kdykoliv.
1: A mimo té pomoci přes QR kód máte ještě projekt Káva s křídly. Co to znamená?
0: To je projekt, který jsme před rokem spustili, protože jsme zjistili, že spoustu lidí sedí v kavárnách a spoustu lidí si tam čte. Takže my jsme vymysleli projekt díky naší kolegyňce Veronice, že v podstatě dáváme kavárně možnost se s námi spojit, může kavárna dostat naše krásné hrníčky, kde máme svoje logo a krásné motto, jedna káva, jeden nový začátek a zákazníci, když si tu kávu dají, tak můžou připlatit 10 korun nebo 20 korun libovolně a potom ta kavárna nám ty penízky předává, nebo kavárna řekne, my vás chceme podporovat, tak jako A Kafe tady v Ostravě a každý měsíc nám pošle nějaký příspěvek, přímo pan majitel. Takže to jsou věci, které takhle můžou lidi přímo v kavárně si přečíst o nás a my máme mapku a ty spolupracující kavárny tam klienti můžou najít u nás zase na webových stránkách.
1: Pro někoho taková drobnost, ale přitom velká pomoc.
0: Ano, je to tak.
2: A když chci pomoct teď hned, třeba poslouchám rozhovor a říkám si, mě to baví, já chci pomoct, tak stačí webové stránky, jsou tam nějaké kontakty přímo na pomoc?
0: Ano, přímo tam najdete, když si teď otevřete naše webové stránky www.nadačnifondkřídla.cz, tak sjedete první roletku dolů, jak se tomu říká, tu první stránku a je tam chci pomoct, je tam QR kód a můžete poslat penízky, jakoukoliv částku nám přímo na cokoliv do poznámky můžete napsat.
1: Naděl, bylo to krásné povídání, děkujeme, že jste přijala pozvání do studia, sejdeme se na Freši.
2: Mějte se pěkně, přejeme hodně úspěšných příběhů, ať se vám daří, ať pomáháte ostatním, ale ať taky někdo pomáhá vám, vy si to zasloužíte.
0: Já vám moc děkuju, pánové, a bylo s váma zase fajn. Díky moc.
1: Mějte se krásně.
0: Nashledanou.
3: Sejdeme se na Freši. Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž Byt či nebýt. To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
6: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
7: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Po prázdninách jsou děti zase zpátky v ranních ulicích plných aut, stresu a zmatku.
8: A první dny. Všude je toho najednou nějak moc. Sluchátka, kamarádi, mobil, historky z prázdnin a pozornost občas úplně někde jinde než u provozu.
9: Řidiči, počítejte s jejich roztržitostí nejen u škol a přechodů a raději zpomalte.
10: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
3: Posloucháš Fresh Radio!

0: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
2: Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
5: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: pondělní odpoledne. Přeju všem posluchačům Fresh Rádia. Máme 7. září, něco málo po 17. hodině, a to znamená, že začíná hitparáda Extáze Music Chart, která reflektuje těch 20 nejrotovanějších skladeb za uplynulý týden. Taky k tomu přidáváme obvykle 3 novinky. No a od mikrofonu se už tady na vás směje Dale, no a Ondra Turda je na cestě a přidá se ke mně, sliboval, že tak za půl hodinky je tady, takže samozřejmě známá dvojka, která vždycky se snaží ovládnout ten pondělní podvečer, teď už k podzimu. No a já tam nebudu dlouho zdržovat a půjdu už na tu hitparádu, protože jak jsem apeloval, 17.10 je čas tam pustit 20 a kdo tam bude, tak to si řekneme, až jí pěkně zahrajem.
1: Místo 20.

Tak za mě hodně ostrý začátek naší Extázie Music Chart. No a kdo to měl na svědomí, samozřejmě posluchači už někteří jistě ví, že to byl Culture Shock, který je britským drum and bassovým producentem a dlouhodobě je spojený s labelem Rum Records. Jeho tvorba patří k takovým těm melodičtějším větvím toho drum and bassu a jeho produkce často stojí někde mezi klubovým drum and bassem a rádiovějšími elektronickým zvukem. No a skladba You and I je tedy v hitparádě trochu ostřejší elektronická položka, která nás dneska už teda minula. Jdeme na 19. No a tam vidím hodně zajímavé spojení dvou světů. Je tam korejsko-německá DJka producentka Peggy Go a nigerijská zpěvačka Ayra Starr, jedna z výraznějších tváří současného afrobeatu, nebo beatsu, nebo jak jinak to říct, no a woman, čte se to woman, ale čte to jakoby woman, že takže to zní asi jako ženy, vyšlo někdy kolem 26. června, tedy upřímně léto na XL Records, no a my ho máme na 19. místě, takže jedeme dál.

0: No a teď už nás čeká taková ta trošku návrat do minulosti, ale zase skladba, která se objevila teď v roce 2026 v novém kabátě a má ji na svědomí Armin van Buuren společně s Silver Bandou. Track primárně nazvali Here in My Arms, ale v podtitulu neboli v závorce se jmenuje Enjoy the Silence. No a vy už samozřejmě víte tím pádem, že původně ji neměl na svědomí nikdo jiný než Depeche Mode. No a my dneska tady u nás v Ecstasy Music Chart pěkně ze začátku a dáme si ji tam.
1: Místo

0: Armin van Buuren a Silver Panda single jménem Here in my arms, aspoň teď v roce 2026. No a kdo jiný v originále, jak jsme zmiňovali, než Depeche Mode, Enjoy the Silence, a věřte, nevěřte, originál vyšel v roce 1990. Toto letí, jako by to bylo třeba před 10 lety, a ono už je to 36 let. No a 17, ta je taky návrat trochu do minulosti. Dneska ta hitparáda bude asi taková trošku promíchaná, buď extra moderní songy a novinky, a nebo taky prostě ty věci, které prostě fungují, a ne jinak tomu je na 17. Calvin Harris tady se spojil s úžasným zpěvákem Sam Smithem a naspíval, ten mu naspíval skvělou věc na jeho skvělý hit, který se jmenoval Desire. No a dneska zpátky v Ecstasy Music Chart tady na Fresh Radio.
1: Místo 17.

0: Tady od mikrofonu a zdraví Dale. No a za námi Calvin Harris společně s Sam Smithem a singlem Desire. To byla 17 pro tento týden. Před námi už je ale britský house producent Clooney společně s producentským duem Prospa. No a nikdo jiný než vokalista Tristan Henry. No a single Good Girl, která vyšla taky v létě tohoto roku, nás asi tak trošku posune do takových těch tech houseových vod. Tak užijte si Ecstasy Music Chart a dnešní 16.
1: Místo 16. I miss

0: move like that.
1: Extáze Music Chart. Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
3: Začíná škola a možná právě teď míjíte dítě se sluchátky na uších a mobilem v ruce.
4: Nečekejte, že vás uvidí a rozhledne se na přechodu, když je hlavou pořád ještě někde na prázdninách.
5: Buďte připraveni zastavit, protože někdy stačí vteřina, aby všechno dopadlo úplně jinak.
6: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.

0: Rexa nebo BB Rexa s Davidem Guettou a jejich společný single Sad Girls. A samozřejmě víme, že tato dvojka vůbec spolu není poprvé a jejich obrovský mega hit I'm Good, což bylo vlastně předělávka od Eiffel 65, tak ta už má přes 2 miliardy slednutí. A pozorní posluchači jistě zbystřili, protože slyšeli to pověstné
1: beep, beep.
0: To znamená, že Ondra dorazil a já ho tady vítám a ahoj, vítej, čau, začala Ecstasy Music Chart před půl hodinkou.
1: No, začala a já jsem si tak jako strávil 3/4 hodinky na česko-polské hranici a tudíž vzniklo ono zpoždění, no. Hol tam frezujou cestu, nový asfalt a oni tam poští kyvadlově, tam stojíš a díváš se a 3/4 hodiny si můžeš hrát pucle sám ze sebou.
0: Přesně tak, tak zhruba hodinku před vysíláním jsem se dozvěděl, že Ondra je někde, první se, říkal zácpa, tak jsem si říkal, hele, vzal jsi na to něco a on říkal, ne, dopravně. A říkám, OK, tak to je v pohodě.
1: Ale nejhorší je, že tam potom jedeš, asi budete znát tu klasickou cestu, že jo, na Polsko, přes Chotěbus, že jo, nahoru na most a tam jako, když se do něho, tam není kam jako uhnout prostě. No. Jo, že bych to, říkal, tak tady ne, ty stojíš a koukáš. A říkáš, co se tam se, dělají kontroly nebo co, a pak si jdeš dolů a zjistíš, že tam je normálně jenom prostě už udělána cesta a stojí tam dva sokolíci a vysílačkou si volají a pouští to stylem 3 auta za hodinu, no.
0: No tak já jenom jsem s politováním ti odpověděl, že nevím, proč si jezdíš vždycky na tu burzu polskou před Ecstasy Music Chart.
1: Já pro krovky, no.
0: No, pro krovky, tak rozumíš. Doufám, že rozbalíš a my jdeme na 14, no a ty umíš přijet, že? Samozřejmě na jednu z teď nejoblíbenějších, nehranějších singlů vůbec, třeba na Ibice a taky
1: vůbec
0: člověk...
1: Na světě možná.
0: Možná na světě a taky člověk, který byl teď na 15, spolupracoval, David Guetta, společně s ním French Montana, což je teda rapper. No a ten hlavní protagonista je Hugel.
1: A track, který se jmenuje Shine, to znamená, že i k nám do studiu tady přišajnilo sluníčko v mé podobě, já se dneska uspívám, ale jdu si někde trošku jako vydechnout, protože jsem trošku zasprintoval. Shine on me baby! Rubej to tam!

0: Tajní to teda je, tedy na nás všemi směry.
1: No ale já jsem dneska teda přijel městskou hromadnou, ještě k tomu, že jsem měl sám, tak jsem tam měl trošku komplikovanější, tady
0: potupákem,
1: jo? Jo, tady rozsekané náměstí, tak jsem pátral, kudy přes něho přejít, ale naštěstí jsem všechno stihl, dorazil jsem, vyzkoušel jsem
0: ještě, že tě lásku mám.
1: A teď jsem ztratil tu point, jo, Shining si říkal. Měl jsem sluneční brýle, člověče, ale než jsem tady dorazil, tak už jsem je nepotřeboval. Nějak se zatáhlo.
0: No, tak vidíš to, no, to už tak někdy hold bývá. Přece jenom ta nejteplejší část roku už asi přešla, toho roku 2026, takže já už teď jakoby si říkám, ještě v tom říjnu bych někam možná, zase jsem si plánoval, že
1: jasně, no, ale...
0: říkal jsem si, ne, letos opravdu budu mít více než 6 dní volna v letošním roce, udělám si čas, no, to víš, že tuhle.
1: Ne, počkej, ale ještě takový, čekám nějakou teplotní špičku, protože konečně se mi ozvala firma, co dělá klimatizace, že by měla čas, tak přece to nebudu mít zbytečně, ne?
0: Jako v autě nebo doma?
1: Ne, doma.
0: No tak ono je výhoda u moderních invertorových jednotek, že je může použít jako topení, je to tak. Medan, to je takový track, který zrovna do teplého počasí patří se svým všudy. Na svědomí v letošním roce Emma Jonas Blue taky už se dočkal několika předělávek.

0: Já jsem si do dneška vlastně nepřeložil, co se v tom tracku zpívá. Musím to jednoho dne udělat, protože je to takový africký národní. Jako...
1: Třeba to není jako, že to nejsou slova, takový jenom popěvek.
0: Ne, to bude určitě něco znamenat, ale do příště se máme co učit, protože doufám si říci, že i příště budeme tenhle ten track na některé pozici určitě pouštět. Je oblíbený, je hraný, je chytlavý a prostě všechno vím. Všechno znám, všude
1: jsem byl. Tak když víš, tak kdybych ti řekl jméno Jaten Dimsdale. Víš, u koho jde?
0: Tedy Swims.
1: Ty kráso, tak ty jsi mě dostal a já odcházím.
0: Všechno vím, ne? Ty to totiž nevíš.
1: Jo. Že ty jsi Mr. Novi.
0: Mr. Novi Roll.

0: Mr. Know It All, o tom zpíval známý to zpěvák, showman, hitmaker, Jatten. Teddy Swims. Jak se to jmenuje?
1: Jatten Dimmesdale.
0: Jo, jo, tak ten. Přesně ten. Měli jsme ho na 12. místě. O té skladbě asi si všichni můžeme domyslet, o kom to asi tak zpívá. Kdože je na 11. jako uzavírá tu, nebo vyhrává tu druhou desítku nejúspěšnějších, nejhranějších skladeb?
1: Tak pojďme zase indici. Je tam norsko-britský producent, kterého před,
0: tak to bych vůbec jíž neříkal,
1: před několika lety vystřelila skladba Faded.
0: Jo, Faded už bych možná věděl, jo? Dobře.
1: A tak dobře, ještě vystupuje s rouškou na nose.
0: Co?
1: No,
0: jako fakt.
1: Vždycky.
0: A jeho brácha je Johnny.
1: Tak to si teď nejsem jistý, já zase člověče. Jo, a v tekutém stavu, ano.
0: No jistě,
1: jo,
0: teď samozřejmě.
1: Mi to, promiň, víš to, jsem si tu přišla ten kabel zase.
0: Jo,
1: no.
0: Jo. Alan Walker a track Pain, tak my doufáme, že vás nic nebude bolet. A jdeme na něj.
2: Místo 11.

0: Je to tak pain, může to znamenat bolest, může to znamenat různé věci a Alan Walker jí dal ale do takového tanečního hábitu, bych řekl.
1: Jo, a dokonce to na můj vkus bylo takové svěžnější. Od něho, jakoby.
0: No, on bývá takový uspávač, že jo, občas jako...
1: Spávač, ale každý jedna z deseti tracků je takový jako slušně našláplý.
0: Tak tedy to byly druhá, nebo to byla druhá desítka, abychom to vedli správně. No a před námi je naše oblíbená část hitparády. A myslím si, že dneska se jako pěkně rychle odstřílel, takže si můžeme dovolit dát i třeba čtyři novinky.
1: Ale tak jako já bych to zase jako mojí hosty posluchače nerozmazloval.
0: Ale já bych je rozmazloval.
1: Oni budou zvyklí zase příště, pak nám to tam zase nevleze a bude takové.
0: No, když tam nevleze, tak to musíš.
1: Tak to tam nedávej, samozřejmě. Nic
0: ne, já jsem chtěl říct, tak to musíš namazat, že jo.
2: Extázy Music Chart, novinky.
0: Tady je první MK Tristan Henry a track Leaving.
1: Mimochodem vyšel 4. září, abyste věděli, jak nový to je.

0: Extáze Music Chart, Turda a Dale.
1: To jsme my dva. Můj kolega Dale by mohl nějak zhodnotit track Leavin od MKE s vokalistou Tristanem Henrym, co?
2: Dobré to bylo,
1: jo? Tady po dobré našem, zaci.
2: Nicméně ten Tristan Henry už tady dneska jednou byl.
1: Ano. Poslední dobou je využívaným zpěvákem u tanečních tracků. No jo, tak asi nová generace nám tady roste, co?
2: Možná zajímavý hlas prostě k tomu house music, k tomu tech houseu, a i ten MK to měl takové do tech houseu trošku.
1: No tak musí to šlapat, já vůbec nejsem proti. A stejně tak to šlape, i když v trošku remakeované verzi, kapele, která je součástí světového dění. Tuším, že, a tentokrát to převezmu od tebe, nejsou oni právě jako takhle od klukanožců? Klukanožců?
2: Jo, dobře ty.
1: No, že jo, Tame Impala. Oni hrajou spíš takový indie a tak dále. Ale tenhle ten track Loser, abych nekecal, to bylo v nějakém filmu. Nejsem s tím úplně jistý, protože vím, že Tame Impala dělali v nedávné době právě nějaký soundtrack, jo, do nějakého filmu. A víš co, máme na to ještě zhruba 3 minutky a půl, aby jsme to rozkodovali, a pak můžeme dělat Mr. Novidol.
2: Okay, dobře.
1: Tak tady je máme, druhá novinka pro tento týden.

0: Extáze Music Chart, Turda a Dale.
1: Tak tady druhá v uvozovkách novinka tohoto týdne, Tame Impala Loser. A měli jsme jako tak trošku zase oba pravdu, protože Dale naznačoval mimo éter, že to není úplně novinka, protože tahle ta věc jako původně byla vyprodukována.
2: Na albu vyšla už v září roku 2025 a pravděpodobně teď se dostává jako single ven z nějakého důvodu.
1: Ani, možná... ani ne ven, ale spíše do podvědomí, bych řekl, protože byla použita tahle ta skladba jako soundtrack filmu Brand New Day, je to další epizoda Mark Wellovského Spidermana. Neviděl jsem, nemůžu soudit, ale tak ti, co jsou právě fandové těchto Marvelovských povídek, bych řekl, tak určitě budou něco vidět a znát a skladbu zaznamenali. Taky my ji hrajeme, protože chceme být in. No a to byla tedy novinka číslo 2 a za chvíli jdeme na trojku. A tak dáme jí ten čtvrtý, co? Dáme jí tu čtvrtou novinku?
2: No, tak když už si to jako slíbil, tak bys měl.
1: Tak jo, tak za chvíli si dáme novou Ellie Goulding. To bude novinka číslo 3.
3: Moje auto mě reprezentuje.
4: Automička IMO.
3: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
4: Automička IMO.
3: Perfektně umyté auto od 109 korun.
4: Automička IMO.
3: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
4: Automička IMO.
3: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
7: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v Party Sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party Sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
8: No, super.
9: Co no super?
8: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
9: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz. Montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
0: Extáze Music Chart. Extáze Music Chart, novinky!

0: Extáze Music Chart, Turda a Dale.
1: Je to tady čísla 3.
2: Třetí novinka dneska.
1: Ano, u čísla 3 jsme se zastavili.
2: Já se teď tady přepočítám a naštěstí do 5 to ještě zvládnu, tak to dopadlo.
1: Ano, přesně tak. Ellie Goulding, For Your Entertainment, alias pro tvé nebo pro vaše pobavení.
2: Ano.
1: Co si jako takhle představíš, že je pro tvé pobavení? To budu snad říct, pro vaše pobavení, a nemůžu říct, pro tvoje pobavení. Jo.
2: můžeš, no. Abych tady spíš jako trošku odbočil a možná pro některé fanoušky Ellie Goulding bych řekl, že jí vyšlo 4. září celý album nový.
1: Takže to je pro jejich potěšení.
2: A to je pro jejich potěšení.
1: For Your Entertainment ještě jednou zopakovala, ano, že to je novinkový single Ellie Goulding. Za mě taková ta její klasika, nevím, jako... Jako pro to úspěšné,
2: procítěné to bylo.
1: Procítěné. Tak ona má vždycky všechno procítěné, že jo?
2: Jo, právě, že. A takový styl, jako by, no.
1: Novinka číslo 4, výjimečně.
2: Ztracená.
1: Lost Frequencies, Mary Rose a track ne Paradiso, ale Paraiso.
2: Paraiso. Není to špatně napsané?
1: I to může být.
0: Extáze Music Chart, fresh track.

0: Až teď.
1: Ondro, jedno velké zjištění, je to napsané správně.
0: Paraizona, jasně, no. Že to je správně. A co to tady z té filipinštiny znamená?
1: Ono to bude jaksi španělština, bez tak se na Filipínách tam mluví takhle zase nějak podobně.
0: Těžko říct, já tam ještě nebyl. Člověk.
1: Nebyl jsem, no, ale jako jakoby překladač rozeznal, že mu píšu filipinsky a napsal mi ráj, ale ve španělštině je to taky ráj.
0: Jo, jo.
1: Paraíso.
0: Paraíso, jo, je to bez... Dobře, tak vítejte v ráji. Ten ráj se jmenuje první desítka hitparády Extáze Music Chart pro druhý týden zářijového roku 2026, nebo roku 2026 a měsíce září, řekněme to správně slohově. A desátým nejhranějším za uplynulých 7 dní,
1: no.
0: Čili 168 hodin.
1: Dobře, kolik je to minut?
0: No už já to říkáš, to si spočti sám.
1: Je ne, track... 6 sekundy máme, ale to nevadí, no.
0: Pak ještě setiny, jo, jasně.
1: Nanosekundy.
0: Branky, body, vteřiny. Tato jsou tu úplně.
1: Ano, to je, tady zase máme norského zástupce v DJingu, no a taky amerického bluesgrassového zpěváka a muzikanta.
0: A svým způsobem taky ráj, protože Heaven je taky ráj, jo. Heaven on your mind. Desítka začíná takhle krásně pomalu a nám to připomíná koho?
1: Avicii, to už jsme říkali.
0: Jistě.
2: Místo desáté.

0: No,
1: vzpomínka na Avičiho, prostě tomu se nedá říct jinak a myslím si, že ještě nějakou dobu ti producenti budou tahat jeho nápady, dotáhnou je třeba k dokonalosti, nebo naopak je nějak vyšperkují. A Kygo s Danem Tyminským je prostě naprostý podpis Avičiho. Já si nemůžu pomoct a myslím si, že se na to úplně stejně.
0: Tak samozřejmě ten hlas tomu jakoby strašně pomůže, to je velké hit, to byla hymna Hey Brother. No a ten Kygo to tak decentně nechal v tom, vlastně v tom stylu těch cinkrlátek, které Avicii jako rád používal. No.
1: Už jsi někdy měl nějaké neoriginální kafe?
0: Neoriginální kafe?
1: Neoriginální kafe. Hele,
0: měl jsem jedno kafe, ale víš co, měla mě tam zarazit ta cena. Zase jsem byl hamížný, říkám, dobrá cena.
1: Ano, ano.
0: Tak jsem ho jakoby vyzkoušel a pak jsem ho asi 10 minut, no, to by kecal, tak třeba 6 minut, držel jakoby v puse. Abych ho mohl vyplivnout venku, víš?
1: Jo, jo, rozumím, rozumím. A hele, jak ona byla melta, že jo? To bylo takové to
0: ale
1: bílé.
0: Ale melta je dobrá. Melta je
1: ale potom bylo ještě jedna věc, co není kafe, ono se to ani nejmenuje kafe a připadá to, a teď jsem to zapomněl. To no ale proč, proč
0: ale se bavíme? Ale tak to už možná řeknu značku a je to na princip. To bílý ne, myslíš? Jakoby
1: ne,
0: jako
1: ne,
0: melta,
1: ne, ne,
0: ještě
1: ne,
0: něco?
1: Ne, ne. Kdysi dávno, no já si vzpomenu okay. na ten název, no. Ale proč jsem začínal s otázkou, jestli znáš i nějaké neoriginální kafe? Protože
0: no.
1: devítka je spojení Viny, Original Coffee a slavní Rudimental. Dramíky na deváté pozice a track Sendshots.
2: Místo deváté!

0: jsme to rozjeli na pořádně rychlé tempo.
1: Dobrý, Send Shots. Hele, dobrý presíčko to bylo.
0: Výborný presíčko. Originální káva je prostě originální káva. A tak to je. A myslím si, že v takovém zábavném, veselém duchu, i když ne tak rychlém tempu, ale pocitově stále jakoby šlapačka, bude na 8. místě track, který nám oběma se velmi líbí, taky je poslední dobou virální, taky se hraje na každé pořádné party. Co myslíš?
1: Jo, já myslím, že tenhle song se opravdu povedl, i když on prostě zní tak jakoby taky
0: mileniálně housíkově.
1: Z minulosti, ale jo, má to rytmus, má to melodii a je to hodně, hodně takové jakoby podprahové.
0: No, myslím si, že už nemusíme více napovídat. Track od Another featuring 54 Ultra, se jmenuje Talk to You. A všichni, co jste měli alespoň při nejhorším trojku ze zpěvu, můžete zpívat. 3, 2, 1, teď! Mí!

0: talk to you.
1: Let me talk to you. Tak něco talk to you tu mě.
0: Talk to you, to you.
1: No jako talk to you, jako že mluvím k tobě, no tak mluv, když tak chceš mluvit.
0: Jako můžu uvést, co nás bude čekat, protože za náma je osmička, no a před náma je Cyril.
1: Já jsem si řekl, že sedmička, já bych řekl, toto je objev, kamaráde.
0: Ne, Cyril. An tentokrát bez, a je to, jo, bez, je to bez metody. Jo,
1: že on se jako asi nemůže nadechnout. Nebo
0: no, no, je to něco s dýcháním asi, no, potíže.
1: Možná je taky tak trošku, jak se říká, nachrmlaný, jo, rozumíš? Jo, a teď vůbec, jako
0: kuřák,
1: jsem se spoustou lidí, kteří byli v letě na dovolené, nebo někam letěli, že se vrátili a kašlíček, křípečka, no tak já to taky jako potvrzuji.
0: Tak nevím,
1: já jsem zářný příklad.
0: Jestli si nedovezeš něco, víš, děkuji.
1: Ano, možná v tom letadle, jak tam cirkuluje ten vzduch, taky to není nejzdravější, no. Různé moribundusy lítají, no. Kamaráde, poslední měsíce to snažím rozdýchat a pořád jako to není ono. Dokonce moje paní doktorka, já to ani nebudu tlumočit, co mi řekla úplně přesně.
0: A jako zdvižený prst nebo dva?
1: Ne, ta by malem lískla. Jako, no,
0: takže pět.
1: No, přesně, měl jsem takovou jako...
0: Takže no, dostal si five. A... Tak,
1: ale jak můžeš zjistit, když jsou venku 40 vedra, přijedeš dovolené týdení, že máš horečky, to ani nevíš, prostě ti je horko a je ti blbě. No, tak,
0: jo, si řekneš, ale dneska je mi extrémně horko.
1: Vy pane Turečku, riskujete, tady přecházíte lehké zápaly plic, no, jako, to tak nejde. Já říkám, no, tak očividně jde, jenom je špatně, co vám teď dělat. No teď už neuděláte nic, když vám nic nezabere, tak to musíte vydržet.
0: Teď to musíš vydržet. No, tak to je podobné, když ti třeba z heveru spadne auto. Nedáš nic, musíš vydržet.
1: Ne, musíš ho zvednout
0: a správně. No než to někdo zvedne, když nemáš po ruce.
1: No počkej, když si pod ním, tak je to ještě horší.
0: Jo, tak to je velmi nepříjemná situace. No, proto bys neměl ležet sám pod autem, vždycky bys měl mít někoho.
1: No měl bys mít někoho a potom si jako briefless, pak se nemůžeš nadechnout, no, že to vyleží to auto.
0: Přesně tak.
1: Nepřivolávejme takové věci.

0: No, originál vypadá tak trošku jinak, ale nebudeme Cyrilovi vyčítat to, že prostě něco jenom, jak se říká, obančil, že jo?
1: Já našel to v šuplíku, říkal si, hele, tohle bych mohl předělat.
0: Jo, tak to já jsem jednou takhle jako...
1: Uklízel, možná uklízel prach a našel CDčku, víš jako.
0: No, tak to je, ale to je hodně dlouhá doba, co jsem chtěl říct, tu historku.
1: No.
0: Jsem takhle jednou, a já jsem si říkal, co v tom autě smrdí, jako. Jsem takhle uklízel a říkám si, hele, to je. A pak místo, kde je rezerva, a tam ti ležela jako krabička od Vlašáku, jo.
1: A ještě, jako měl jsi načnutou, jo, s rohlíkem, jo.
0: Jo. A člověče, jak jsem to odklopil, tak já jsem myslel, že jsi se mnou začal normálně vykládat. Jako,
1: ty
0: jako,
1: krása.
0: To, to už si žilo svým životem.
1: To úplně vidím, jak ty jsi hlavou v kufru, ale jíš ten Vlašák a teď tě něco vyruší. Jo?
0: Kamaráde, já mám pro tebe úplně jasnou informaci. Jo? Kdyby nebyly vynalezeny antibiotika, tak je Tureček objevitel.
1: No, vzniklo, to.
0: Jo. No tak ten vlastně objevitel na tom vznikl podobně. On se furt snažil najít, jo, a pak odjel na dovolenou, vrátil se zpátky a bylo to tam. Bylo Petri, tam. Misky, hadra.
1: Nějaký acylpiry nebo něco, že?
0: No.
1: No.
0: Však to bylo první, ne?
1: Asi jo, no.
0: No, antibiotikum.
1: No.
0: No, tak takhle nějak to vzniká. Já ale, jsem to vyzkoušel v praxi.
1: Hej, ale je to tak, prostě někdy něco založíš a nemůžeš to najít za boha. Pak to vůbec nepotřebuješ a najednou to máš. Já třeba teď osobně, kdybys měl někdy čas mi pomoct, hledám ten tepový snímač na kolo, víš? On se dává tady takhle pod prsa. A já jsem ho měl tak před 2 měsíci na kole.
0: Přepučoval jsem ho nějaké holce, že bys ho třeba jako tak pod prsa
1: přeměřil,
0: dával?
1: Přeměřil, jako jo. To všechny údaje, jo.
0: No. Ne, prosím tě, já ti tady, milá holčičko, namontuju, ne, já ti chci změřit tebe, jo. To je úplně, dobrá zabínka.
1: Já
0: jako.
1: Úplně vidím, jak si ho balím, jak jsem odjížděl z Vysočiny na kole, ale od té doby jsem ho neviděl.
0: Vidíš to?
1: Asi budu muset tam nebo napsat do toho hotelu třeba, ale to už je 2
0: měsíce. Mám pro tebe radu. Vysočina se jí, po ní se nejezdí. Místo

0: právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
1: Ty vogo, T-Rex!
2: Kde?
3: Tamhle!
2: Ten má ale klapy!
1: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
3: Mimino Stegosaura!
2: On chodí!
4: On je živý!
1: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
5: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
2: A dívejte, tam je ten velký!
3: Ten má krk až do nebe!
0: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
6: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
7: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
8: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
9: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
10: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
11: Extáze Music Chart.
12: Místo páté!

0: Ondro, tak tady, když vidím interpreta, který odehrál na páté příčce...
1: Tak si vzpomeneš na Lumíra Močkovského.
0: No, tak jsem říkal, tyjo, není to on, ale tam je ten vykřičník v tom.
1: Tam je ten vykřičník, náš Lumír měl Lum bez hra X a tady je Lumix, kdy místo písmenka I je vykřičník. Self-aware, trošku našlápnuté tempo, tenhle DJ už je taky nějaký ten pátek na světové scéně.
0: Ten je rakousko-italský.
1: Víš, to zajímavé. Tak Luka. Ten asi jezdí lyžovat často, že jo? Tam si to rakousko-italské pomezí. To jsou samé hory.
0: No, tak ono je to vlastně, no. Tam jsou, tam, když se narodil přímo na hranicích, tak proto je rakousko-italský asi, no.
1: No, ještě, no. Tak,
0: možná měl dům, víš, jakože obývák měl v Rakousku a do kuchyně chodil do Itálie.
1: No, tak to se může stát tady třeba našim kamarádům, že jsou českoslovenští. A nedej bože, když jsou z okolí Třince, tak to jsou československo-polští. Jako, jo. To,
0: tam
1: je, to,
0: je
1: to už je goralý.
0: Trojmezí takové.
1: To je to trojmezí. Raději pryč od těchto multi-internacionálních srovnávání. Lumix, Self-Aware, to byla pětka. A na čtyřce jsou před námi z jedné republiky.
0: Ano,
1: žádné italsko-rakouské, ale jsou prostě z jedné republiky.
0: Kalifornie.
1: Tak počkej, to není republika, to je stát. Z USA.
0: Ano. Je jeden z těch 50, teď nevím kolika.
1: A velmi rádi platí mítné.
0: Jo.
1: Track se mne Pay the Toll. Místo čtvrté!

0: Zaplaťte to mítné.
1: Ale,
0: to.
1: Musím
0: ale
1: se...
0: tohle nemusí být mítné, no. Že jo.
1: Musím se přiznat, že tady bych je neidentifikoval, jako, že to jsou One Republic.
0: Takže jsou tak trošku UFO, jo? Unidentifiable flying objects.
1: Bylo to takové, takové klidné a prostě tady mi nevynikl ten jejich zpěvák, jakoby úplně.
0: Třeba nechtěl vynikat jednou, no, třeba chtěl.
1: A nebo zrovna byl na dovolené a naspíval to někdo z kapely jiný, víš?
0: A nebo platil to mítné, víš, a by teď zpíval. Neměl drobné, víš, tak to tam jako šel někde vybrat. Pryč od toho, to byla čtyřka, před námi je zvonící zvoneček. Ring my bell, alias R&B, tak se oficiálně jmenuje ten track, ne R&B, ale R&B. A interpret se jmenuje, jako, jako když se třeba štípneš a v angličtině jako to jako tak pojmeš.
1: Ač. No to, spíš řekneš něco jiného, to nemůžeme říct. Jako bychom museli udělat píp.
0: Ba.
1: Chápeš? Místo třetí.

0: Přiznávám, jsem nakažen, už vím, co si budu dneska pískat. To jsou takové ty nakažlivky.
1: Můžeš zazvonit na můj zvonek, na můj zvonek. A tak byla půl písnička.
0: Jsi přihlásil do Superstar?
1: No to začalo a já jsem nepostoupil.
0: Ani do Hvězdné pechoty?
1: Ale já vlastně už nesplňuji ani ten věk, sakra.
0: Tam je nějaký věk.
1: Já myslím, že Superstar je omezeno.
0: Jo, to X-faktor není omezený. Ano. A potom ještě, jak se to jmenuje, talent.
1: Ty talenty jsou taky, tam jsou neobezené úplně možnosti.
0: No, tam může i novorozenec třeba.
1: I ten, co nemá talent, ale to jedno.
0: Tak ti chodí právě do toho Superstar. Velmi často. Já to jako nesleduju, neviděl jsem to aspoň
1: taky,
0: poslední díly.
1: Taky jsem neměl budík na druhý díl, ale zahlídl jsem konec prvního.
0: To už byl druhý, jo?
1: Asi jo. To začalo někdy minulý týden. Hned na konci prázdní nebo jo?
0: Ale oni budou nějaké šoty té Hvězdné pěchoty, to mě baví.
1: Já myslím, ještě je ta Hvězdná pěchota.
0: Ale stejně, já ti nevím, člověče.
1: Je tam trošku rozmíchané nové, jakoby pořád toho, nový porodci trošičku, ale jenom jako, jenom 25% vlastně.
0: Tak ten je tam, ne? Kalin, ne?
1: Ano. Ten je nový a vlastně, nevím, jestli minule byl Leoš, tak ten je teď vlastně zase moderátor.
0: Speaker, tam byla potom ta blondýna, že jo, ta herečka, ne Stolaříková, Solaříková, která dělala porodkyni.
1: Jo, tak ta není.
0: A naše Evička tady, Střílecká, že jo, tam je. Faníme. Pavo. Ten tam všecky zhejtí, to je klasika. Nemůžeme zapomenout na největšího šaška v České republice, že jo, který nechodí v klaunském. No, Kuba Prachař, jo. Ten tomu podle mě vždycky nasadí hlavičku, a kdo tam ještě? Jo, a Kevin, tomu jsme říkali. No, tak zajímavá jako sestava. I když, no nebudu to hodnotit, já nechci nikoho urážet, jako klobouk dolů smekám, dotáhl toho hodně, ale zrovna jako, že by měl toho koní páska v krku, ten Kevin mi úplně nepřijde, tak nevím, co tam bude hodnotit.
1: Oni pravděpodobně, když se podíváš, tak vlastně ta porota nemusí být jenom asi o zpěvu a oni tam hodnotí ještě asi postoj. Mm-hmm. A možná tak, módu.
0: A víš, jak se to říká, když hodnotíme postoj. Nemusí stát, stačí, když pevně visí.
1: Ano. A proto můžeš tancovat,
0: To říkáme třeba, když vysíme aparaturnou takhle.
1: Ale můžeš tancovat a tancovat.
0: Jo, stejně jako ten, co nemůže plavat. Barry can't swim.

0: už jdeme do finále. Tuhle tu skladbu si velmi často jako hrajeme nebo zpíváme takhle do rytmu, protože se vždy do finále dostáváme. Tedy pokaždé se nám to zatím povedlo, ještě se nestalo, že bychom jako tu dvacítku nestihli. A to i přesto, že třeba Dejlovi na mikrofonu právě přistal, no sejmi toho komára.
1: Ne, to by mohlo reproduktory poškodit.
0: Počkej, vidět, mutnu, teď ho sejmi. On ho netrefil.
1: Píp. Utekl mi.
0: Ale on byl hodně pomalý, ale ty jsi byl ještě pomalejší. I to se stává součástí živého vysílání, i když nás můžete poslouchat v repríze i v neděli mezi...
1: A zrovna jsme to probírali, že? Jak jsou nepříjemní...
0: 15. a 17.
1: Ti štípáci jedni.
0: Ano, štípáci nosí nemoci, spavé nemoci a tak dále. Ale před námi je tedy jednička Tramtarada, Josh Baker... společně s Leila a Track Over You. No a za námi už se svými ikonickými sluchátky a vinily chystá DJ Horse alias Macha Šebestová v jednom s kouzelným sluchátkem.
1: Ano, oni ho taky měli červené. On má tak napůl.
0: Romane, jako, kde ses nechal inspirovat těmito sluchátky, jakože to opravdu vypadá jako to kouzelné sluchátko od Macha Šebestové?
1: Podle mě to vzniklo tak, že on si nechtěl zkazit účes, ale teď tomu nerozumím úplně.
2: Ne, tak mým vzorem je Louis Vega a podobní, Americe, New York, a tam s tím začali jako první.
0: Takže Antoine takhle přijel.
1: Ano, měl
2: jsem. Nechali upravovat to sluchátko.
1: Jenomže Antoine byl právě vždycky načesaný a on si nechtěl ten šampon smít, no. Ale u Romana tomu teď jako úplně nevěděl.
2: Já jsem akorát musel předělat se, protože jsem byl zvyklý na levé ucho, předpostlehat i na pravé, protože tím levým lemenem se to špatně...
1: Jo, já jsem myslel, že už tam neslyšíš za ty roky. No, tak to
0: nechtěl říkat, víš, to byla diplomatická verze. A já jsem myslel, že mi řekne, že se to sluchátko naučil dělat, protože má doma psa, který se jmenuje Jonathan.
1: A když už to probíráme, tak to je oficiálně, že se to pořád ještě vyrábí, nebo je to prostě si...
0: Homodomo.
1: Homodomo.
0: Homodomo.
2: Tak sluchátko jedno je...
0: Nejmenujeme
2: značka HD25.
1: A tak o značku nejde, ale takže jsi to vyrobil. Není to oficiální.
2: Ne, to v New Yorku vyrábí.
0: Jako fakt?
2: Stojí to třikrát tolik, než...
0: Takže to je New York Home Domo.
1: Takže si musí dát dovolenou do New Yorku a přivez si to Baťo.
0: Se trošku prodraží takové sluchátko. No, po 19. hodince můžete slyšet, jak se míchá právě z takového newyorského sluchátka.
1: Zeleného, podívej, pěkně.
0: Tak zelený vinyl, no jasně, on to zase dělal žabáček. A my se loučíme.
1: To je podle mě rozlisovaná reflexní vesta.
0: Ukončí to žabáku.
1: Tak jo, tak ještě nechoďte spát, chtěl jsem říct dobrou noc, člověče, ale my nejsme poslední, kteří tady vysíláme.
0: To jsou jedničky, jasně, no.
1: Dnesní jednička, děkujeme, že jste poslouchali, těšíme se na vás zase příští pondělí a mějte se.
0: Krásně jste řekl.
3: Místo první.

0: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: 7.30. Vy spěcháte do práce. Děti spěchají do školy a ostravské ulice jsou najednou víc než plné.
3: Tak nespěchejte i za volantem. U škol, zastávek a přechodů může dítě vběhnout do vozovky, objevit se mezi auty nebo vám prostě nedat přednost.
2: Pár vteřin vás nezdrží. Zpomalte.
4: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.

příjemnou pohodu při poslechu Ferish Rádia za mixážním pultem, gramofony a také mikrofonem je už Roman Chmiel. Moje maličkost, zdravím vás. Mám tady zhruba 20 vinylů a ty vám představím většinou klasiky, ale třeba i nově vydané věci. Je tady Groove 143 na známých frekvencích. Číslo 1 to byly Blaze a Astrology z EPčka The Instrumentals Project EP, originál z rok 2004 a letošní release z roku 26 na No Static. A teď zase originál 2008 Risk Sound System, The Sound Is Yours, Kerry Chandler Remix. Vydáno v tomto roce. Belgický label Souvenirs.

Posloucháš Groove, je to pravda, i když hrají rychleji na můj vkus, kde jste zvyklí ode mě, většinou to je 122, 124, dnes začínáme 125.6. Trojka, Mofunk, F with me. Z IPčka Mind Condition, Volume 1. Stalice, Peppermint Jam, stále vydává vinily. Německo. A čtyřka, borec z Berlína, myslím, Oliver Dollar. A k tomu chlapík, který si říká ATMN z Detroitu, k tomu další ještě mistrový jejich Sanctuary v remixu. Francouz DJ Ward remix na Industry Standard z Německa. Lonský výlisek.

Ano, před chvíličkou Oliver Dollar a teď vinyl, který jsem avizoval na sítích. 20 kusů pouze, nevyšel digitálně. Label Telepatin.

označen jako neznámý, ale je nám jasné, které samply tam jsou. DJ Lukas Holan, majitel Telepatinu.

Da Plate. Z Gram Records. Praha.

posloucháš Groove Live. Další parádička klasická. Salted Music Records rok 2006. Chtěl jsem si ji pořídit, pak tomu se váže historka. Námi, ale až na druhý pokus, protože přes tržiště, které patří Americe, už bohužel zatím nedošlo k dohodě, aby bylo možné proclení, takže všechny zásilky mimo EU smůla. Prostě vrací se zpět. Snad to vyřeší, soudruzi. Takže z Itálie místo z Japonska. Rusa, Sunrise. JT Donaldson, Essential Dub. The Flavor Savior EP. The Unreleased Mixes.

No a tento old school, to znají všichni snad možná, ale samozřejmě v té pomalé verzi z videoklipu. Very stylish. Very stylish.

Dimitri from Paris, který je samozřejmě původem odněkud jinud, ne z Francie. Tuším Istanbul, roční 63. A speciální vinylový mix Sea Dogs Heavy Garage Mix, který míchal Charles Dawkins, Yellow Productions, rok 98. Pánečku, posloucháš Věžádio.

Dimitri, možná má řecké kořeny, nevím přesně. Dimitrios Gerasimos, ale je to pan DJ.

0: desítka v pořadí. Houseová hymna rok 2000. True Records z Belgie vydalo tento track Lego na Ritmo Dereda Svex na Chacado Dump. A po letech Groovin, italský label, návrat, velice čest, Lego. To je groove. A možná časem bude Groovin. Pořad výhradě z vinilu. Nicméně příští vydání bude věnováno ještě digitalu, výjimečně, protože zavítá Vaj. Posloucháš Fresh Radio, tady Roman Chmiel, a.k.a. DJ Horse. Při pondělku živě.
1: Groove a Roman

0: Groove live mix from Turntables. Groove a Roman Chmiel.
1: Začíná druhá hodina dnešního Groove. Je tady Němec, který se usídlil za velkou louží, Matthias Herburn. Taky už chlapík v letech. Dále od něho nebylo moc slyšet, ale teď aktuální věc. Do You Wanna Get Down na Peppermint Jam All Stars Volume 7.

Vady a Do You Wanna Get Down na Peppermintem. Ještě jednou Maty a Monique Ringham. Tento vinyl se dostal zázrakem nějak, zapomenutý někde ve skladu přes 20 let, protože originál promo rok 2006 na City Courts a znovu pár kusů v prodeji. Maty a Monique. Now what? A na Bčku. Too Deep Dub Mix. Parádička. To je Groove Life z vinylu. Tady je DJ Horse. Čili Roman Chměl.

Jedeme dál, non-stop house music. Tento vinyl se ke mně dostal express v pátek. Původně jsem chtěl hrát Ačko, parádní pomalejší verzi, ale ta nezapadla úplně do toho, co dnes hrají, do toho konceptu, takže B2. Express 2 v akci na remixu. Jinak Dan the Drum, Stuart Patterson a Carmilov, UK House Simon. To jede, panečku. Give Thanks Remix Express 2 na F, hvězdička CLR, nebo CLR UK.

0: 15 let stará věc.
1: Oh yeah.
0: Znovu vydaná.
1: Hey, y'all motherfuckers having a good time.
0: Čili rok 2011. Oliver Dollar, Doing a Thing. Původně Play It Down Records, teď Defected.

Oliver Doral. A další vzpomínková originál rok 99. Hodně stará věc. Tu desku už mám nějakou, tu neděli, ideál. Protože vyšla opakovaně, nejdříve, jak jsem zmínil, rok 99 na Laws of Motion. Dvojice Phil Asher a Luke McCarty, čili Back to Earth. Minimálně ten jeden už tu není, Phil Asher. Skvělý DJ, producent. No a my si dáme tuhle parádu. Warp One. Vyšlo v roce 2012, to je ten vylisek, a potom letos červená barva desky. Tohle je černý vinyl. Posloucháš Groove Life? Z vinylu tady Roman Chmiel, a.k.a. DJ Horse.

fantastický jazzy house. Opět vydaný na Only One Music. To jsou Němci. Ale prý ten Dolisk se moc nepovedl. Ten červený, co jsem slyšel. Každopádně vy ho můžete slyšet v parádní kvalitě na Fresh Radio The Groove.

Na řadě tento Francouz, který už bohužel zemřel loni v lednu, Oliver Portal, čili Playing for City. Jeho ceněné věci pořád se teď vydávají. Toto EPčko Backfire a z něj minor track. On je originál rok 2015 a další vydání 25-26 na Plastic People Recordings Amerika. For the city.

Ano, tak to byla výzva. Vyšlo. Živě. 6 vinilů. Tady je Roman Chmiel, a.k.a. DJ Horse a Kerry Chandler. You are in my system. Original Deluxe Instrumental. Původně Ivedan, Španělé, rok 2019. A teď si to vydal sám. Kerry Chandler Records. UK.

Forever.

Talk to me. Talk to me. Talk to me. Talk to me. Feels like forever.

0: Tak přátelé, vypadá to, že dnes zastavíme na čísle 19 v pořadí. TFAA. A String. Neboli Sting.
1: To bude lepší.
0: EPčko A Quiet Storm. Accenture on Vox. Label. Jinak DJ Diego Ruiz.

Stále ještě posloucháte Groove 143 se mixážním pultem, gramofony, mikrofonem je Roman Chmiel, a.k.a. DJ Horse. Držte vlnu, za 14 dnů by tady měla být hostem DJ Kawai. No a za měsíc to vypadá další hosta. No uvidíme. Možná přijede DJ Luxus. Poslouchejte Fresh Radio. A kvalitní house music. Příjemný zbytek večera.

nejlepší old school, který znáš. Fire! Flash! Flash Radio. Old school na Fresh Radio.

0: Fresh. Fresh Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš.
1: Stay fresh all day, every day.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být s Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Fresh Night.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
3: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party Sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.

0: fino.
1: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publiku. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
1: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
3: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava.cz.

Až moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Radio. Přinášíme show.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
2: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava.cz.

0: Detektor 3. Vítej.
1: Díky tomu, že se vidějí v mojí lidice, díky tomu, že jsem nepořídil 5 aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal Trap House. A jestli si na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, seš clown. Co ti mám říct, po druhý za tenhle týden počítám míč. Co ti mám říct, tolik věcí ani nevím, co vydám dřív. Hladový jsem, makám jako zajíc, ale žeru jako medvěd. Kamaráde nezabijou ve mně tuhle mentalitu, ani kdyby mě dali za mřížek, hashtag. Díky tomu, že se vidí v mojí lidice, díky tomu, že jsem nepořídil 5 aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal.

před 10 lety, vole, možná. Teď se mi sedí mega pohodlně, už máš smůl. Díky tomu, že se vidějí v mojí lirice, díky tomu, že jsem nepořídil 5 aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal trap house. A jestli si na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, pss, seš clown. Vilová čtvrt, nehádej se se mnou, kámo, ticho, mám krp. Stejně furt trap, co neudělá hudba, to ti udělá sklep. Zhasnout, zabalit a poslat, nedali by ani malej kus mojí cesty. Ulice na mikrofonu, klub hoří hezky, do rizika jenom proto chuť nový desky. Díky tomu, že se vidějí v mojí lidice, díky tomu, že jsem nepořídil 5 aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal trap house. A jestli si na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, pss, seš clown. Fresh night.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkídek.cz.
1: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
2: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz